0: Evropě 2. Víme přesně, co se kde děje.
1: Na D4 pozor na 25. kilogramu... Na 25. kilometru na Příbramsku zablokovala nehoda dvou osobních aut.
0: Nejsme normální rádio.
2: Už to začíná, viď? Jo, no, to začíná to hezky.
0: Jsme Evropa 2. Prime.

Prázdninová soutěž s čerpacími stanicemi MOL jede na plný pecky. Chytej si v éteru Evropy 2 tankovací karty a kafe na rok zdarma. Jeden celý rok pohody na molce s kafem zadara. Celý prázdniny na Evropě 2.

0: Naši, kteří jsou v jiných zeměpisných šířkách. Svoji Evropu 2 si najdeš vždycky, ať si sebe víc daleko. Teď se nám dovolal někdo ze strašné dálky.
1: Dobré ráno, ze Skotska.
0: Máš nějakou historku ze Skotska?
1: Ani ne.
0: Nebo ještě dál. To jsem čekal, typický prostě uprchlíci.
2: Sluníčko, teplo, ale možná až moc velký teplo.
0: Běž do hajzlu. A nebo úplně nejdál.
3: Dobré ráno, tady je Oli.
0: Tak Oli, odkud voláš?
3: No já jsem na severní Moravě.
0: Oli má recht, všude dobře, doma nejlíp. Jsem na řádě, děkuju. Evropa 2, držíme ti flek po celý planetě.

Dobrý den. Nejspíš známe odpovědi na otázky, které si kladete. Třeba ohledně muziky. Na Evropa2.cz/playlist najdeš všechny songy pěkně za sebou tak, jak jsme je na Evropě 2 odehráli. A to až týden zpátky.

Prázdninová soutěž s čerpacími stanicemi MOL jede na plný pecky. Chytej si v éteru Evropy 2 tankovací karty a kafe na rok zdarma. Jeden celý rok pohody na molce s kafem zadara. Celý prázdniny na Evropě 2.

maximum tvý muziky. My favorite Evropa 2. What a way to say goodbye.

0: Živý hraní, rozhovory a tisíce dalších skvělých videí na jednom místě.
1: No to, že si cigán, tak si fakt jako dobrý.
0: Čekuj sekci video na Evropa2.cz.

Let's take them back to the blog era one time. Evropa 2, 88.2 a 105.5 FM.

0: Posloucháte Maximum muziky Evropy 2, teď už je připravená Zuzka Kozáková. Pojďme na zprávy.
1: Dobré ráno. Lidé v Česku si dnes připomenou den upálení mistra Jana Husa, který je i státním svátkem. Tento středověký církevní reformátor byl před 611 lety pro své názory upálen v německé Kostnici. Tradičně se k výročí jeho úmrtí dnes uskuteční bohoslužba v betlémské kapli v Praze, kde na počátku 15. století Hus kázal. Zároveň se druhým dnem konají Husovy oslavy v jeho rodišti Husinci na Prachaticku. Politici chtějí zjednodušit pravidla prodeje ve sváteční dny. Lidovci navrhují zavřít obchody o všech svátcích, ODS by zase regulace naopak úplně zrušila. Podle předsedkyně poslaneckého klubu ANO Taťány Malé je na místě otevřít debatu. Čeští basketbalisté budou mít dnes večer jasno o tom, jestli postoupí do další fáze kvalifikace mistrovství světa. S velkou pravděpodobností to ale nebudou vědět hned po utkání s Estonskem, které se hrají od 17 hodin v Brně. Pokud nezvítězí o 30 či více bodů, rozhodne o jejich osudu až poslední zápas skupiny H mezi Slovenskem a Švédskem se začátkem ve 20 hodin.
2: Evropa 2, kde to stojí?
1: Na dálnici D1 buďte opatrní, odstavené vozidlo je ve směru na Prahu na 349. kilometru a v Ostravě se bouralo v Plzeňské ulici. Křižovatku tady blokuje nehoda dvou vozů.
2: Evropa 2, jak je venku?
1: Venku máme oblačno až zataženo, počítejte s deštěm či přeháňkami. Kromě severu a severovýchodu k večeru očekáváme, že srážky ustanou a místy se vyjasní. Dnešní nejvyšší teploty očekáváme v rozmezí od 19 do 24 stupňů. Tolik ode mě, vy jste s Evropou 2 a 2 minuty po 6. už taky s Koťákem.
0: No a v pondělí 6. července si dáme hudební i kulturní témata. Tak buďte s námi, teď už startuje Maximum muziky Evropy 2. Evropa 2.

0: Samfeld, to je maximum muziky Evropy 2, máme 6. července, já jsem Koťák a zdravím všechny posluchači, co ladí Evropu 2, dělejte to taky nadále, dostanete pořádnou porci maxima muziky, taky informace, které vám donese Zuzka Kozáková. Zuzanka tady naznačovala, že tento týden bude takový asi, řekněme, sichravý, ale Zuzka to tady fantasticky pojmenovala a říkala, to je přesně takovýto počasí, který je jako kdyby někde mezi, když si vemu kraťásky, tak mě bude zima. A když si vezmu dlouhý nohavice, tak se to na mě bude lepit. A to je hrozně přesná definice toho, co se bude odehrávat minimálně dneska a řekl bych, že i v průběhu toho týdne to počasí bude takový ambivalentní.
1: To jsi řekl.
0: To jsem řekl nádherně, já jsem si otevřel slovník cizích slov.
2: Evropa 2 Music Chart.
3: Evropa 2 uvádí
2: nejprestižnější hitparádu v českém éteru. Evropa 2 Music Chart. Hlasujte každý týden pro vaše nejoblíbenější songy na Evropa 2 CZ. Evropa 2 Music Chart. Každý čtvrtek a neděli od 6 večer. Aktuální žebříček Evropa 2 Music Chart na Evropa 2 CZ. Ranní kapučo, odpolední espresso, kokosový laté na cestu. Na Evropě 2 pro vás máme kávu zdarma na celý rok. Je tady letní soutěž s čerpacími stanicemi MOL. Zahrajte si na Evropě 2 opalivové karty a kafe na rok zdarma. Soutěžíme celé prázdniny, šancí bude víc než dost. Poznejte se s MOLkou ještě blíž a tankujte prémiová paliva a kafe z Fresh Corneru, co se do vás vejde. Letní soutěž s MOLkou. Celý prázdniny na Evropě 2.
4: Vyhrávej v Cinema City celé léto. Až do 13. srpna získáš za každý nákup body, které následně vyměníš za vstupenky, občerstvení a další skvělé ceny. A členové našeho klubu sbírají body dvakrát rychleji. Každý týden navíc losujeme výherce atraktivních dárků od našich partnerů. Zapůjčení luxusního vozu na půl roku, zážitkový výlet do Švédska, dárkové poukázky a další skvělé výhry. Všechny informace na letnísoutěž.cinemacity.cz.
3: Vychází červencová Moje psychologie. Matěj Rupert. Do politiky by měli jít ti nejlepší z nás. Práci budete mít rádi, jen když jste v pohodě, říkával už Baťa. Paradoxy dovolené. Proč šetřiví lidé najednou utrácejí? Navíc k předplatnému zdarma venkovní set nábytku. Moje psychologie právě v prodeji.
2: Zpátky k muzice.

0: Posloucháte Maximum muziky Evropy 2, 6. hodina 30. minuta, k tomu jenom malinkatej skok k fotbalu, protože od roku 1990 nebudeme mít ve čtvrtfinále nebo respektive v semifinále Brazílii, a to je teda velký překvapení, o to víc, když vám řeknu, s kým Brazílie včera na mistrovství světa vypadla. Jsou to Norové a normálně jako je tady norská mánie doslova, nevím, jestli sledujete třeba sestřihy na sociálních sítích, no ale Norové dělají takovou tu improvizovanou virtuální vikingskou loď, vždycky se vezme buben a někdo do něj praští, no a prostě a teďka celý ten stadion dělá, že prostě jako veslujou, a je to dosti zajímavý. Erling Haaland, velká hvězda šampionátu, ale asi jediná super hvězda norská, dokázala tedy vlastně Kanárky takhle hezky vyprovodit, takže pravděpodobně konec jedné velké kapitoly, třeba Neymara, toho už pravděpodobně za reprezentaci hrát neuvidíme, nevím, on to ještě ofiko neuznámil, nechci to přivolávat, ale teda velké věci se dějí na mistrovství světa, my pochopitelně přejeme, a co vám přeju ještě víc, je kvalitní muzika, kterou servírujeme už za pár okamžiků.
1: Evropa 2, 88.2 a 105.5 FM.
2: Ahoj, tady Sabina Laurinová. Ráda bych vás pozvala na rodinný festival Den princezen a rytířů 2026. Tentokrát jsem si pozvala Karol Aquido, Pokáče, Lollipops, Milana Peroutku, Káju a Bambuláčka, Adélu Zouharovou, Pavla Kožíška a mnoho dalších. Těšíme se na vás na zámcích Karlova Koruna, Blatná a Slavkov u Brna. Nejvýhodnější vstupenky zakoupíte právě teď na denprincezen.cz.
3: Pohádkovou zábavu a krásný Den princezen vám přeje Raiffeisen stavební spořitelna.
1: Už skoro 400 000 followerů má každý den lepší scrollovačku s Instagramem Evropy 2. Dej taky follow E2CZ a bav se na maximum.
4: Přijeďte si do Špindlerova mlýna užít báječné léto. Čekají vás výlety do krásné přírody, pěšky či na kole, adrenalinové zážitky nebo zábavné aktivity pro děti. Letní pohodovou atmosféru horského městečka doplní koncerty Špindl Unplugged každou sobotu v podvečer. Hory v létě nejsou kompromis, jsou ta nejlepší volba. Více na město Špindlerův mlýn CZ.
1: Ty největší hvězdy našeho éteru. Jste vy. Nejste normální posluchači. Jste posluchači Evropy 2.
5: A můžu ještě něco říct?
6: No povídej.
5: To nejlepší rádio na světě.
6: Adame.
1: Bez generace E2 by to nešlo.
5: Děkuju vám.
1: My děkujem a držíme ti flek. Evropa 2.
7: Lety Troll 2026 přichází s dosud nejsilnějším line-upem v historii festivalu. Jason Status, Pendulum Live, exkluzivní back-to-back sety, premiérová vystoupení a tematické noci pro všechny fanoušky drum and bassu. 3 dny a noci dechberoucích stage designů u jezera Most od 30. července do 1. srpna. Vstupenky na letytroll.cz.
1: Na Evropě 2 nehrajeme jenom za odměnu. Na Evropě 2 to můžete večer i někomu pěkně vytmavit.
8: Mýmu sousedovi, který na mě vyběh s vidlema.
1: Jestli vás dneska někdo takhle namíchnul, zahrajte mu song za trest.
9: Jsme sdíleli jeden pokoj a frajer tam v noci naběh a zeblil mi postel.
1: Song za trest.
10: Jsem úplně vytočená, kluci.
1: Fackovacího panáka vyndáváme v pondělí, úterý, středu a pátek večer.
9: To je retard.
1: Na Evropě 2. Evropa 2 žije na maximum i na YouTube. Užij si videoreporty z vymazlených akcí, exkluzivní rozhovory se světovými i domácími stars, pohledy do zákulisí Evropy 2 a spoustu dalších oblíbených actions. Tak potvrď odběr, ať už ti nic neunikne. YouTube kanál Evropy 2 jede na maximum.

0: Americká poprková kapela Maroon 5, frontman Adam Levine a tohle to je jejich hudební novinka Heroin. Tenhle ten single je předzevský už 10. studiové desky, přičemž ta 9. ta vyšla loni, nesla název Love is Like, vyšla v srpnu, no a obsahovala hned několik úspěšných hitů, jako jsou třeba Priceless nebo Love is Like, dokonce Closer a mnoho dalších. Uvidíme, jakou desku nám tedy jako 10. jubilejní právě Maroon 5 nadělí v tom nadcházejícím období. Poměrně aktivní etapa jejich hudební kariéry, tak držíme palce. Pokračuje Michael Schulte nebo Lenny a nebo taky The Kid Leroy. Poslouchejte Evropu 2.
1: Evropa 2, 88.2 a 105.5 FM. Just one night, all we got. Just one night, all we got. Just one night, all we got. Just one night, all we got. I ain't got time for you, baby. Either you're mine or you're not. Make

0: Ano, 7:00 ale na minutu přesně dneska jedeme jak Shinkansen. Takže dámy a pánové, Zuzka Kozáková, zprávy Evropy 2.
1: Dobré ráno, z Venezuely se vrátil český záchranářský tým, který tady po ničivém zemětřesení pomáhal s prohledáváním sutěn. Sepsy prozkoumaly 40 zřícených budov. Práci jim komplikovaly vysoké teploty a nevyhnuli se ani lehčím zraněním. Součástí 69členného týmu byli hasiči, kynologové, ale třeba i statici nebo dronoví specialisté. Na plochu 4,5 tisíce hektarů se rozšířil lesní požár na jihu Francie, kvůli kterému se dnes třetí etapa cyklistického závodu Tour de France na francouzském území uskuteční bez diváků. Úřady podle agentury AFP kvůli rychle postupujícímu živlu evakuují několik desítek tisíc lidí. Požár vypukl v sobotu večer ve špatně přístupném horském terénu. Šíří se s podporou silného větru, vysokých teplot a mimořádného sucha. Fotbalisté Norska zdolali 2-1 Brazílii a poprvé v historii postoupili do čtvrtfinále mistrovství světa. Severané vylepšili své maximum ze šampionátu v roce 1998, kdy byli na mistrovství světa naposledy a došli do osmifinále. V dalším kole se 11. července v Miami utkají s Anglií.
0: Hustý.
2: Evropa 2, kde to stojí?
1: Pozor na dálnici D1 ve směru na Prahu na 349. kilometru. Máme odstavené vozidlo. Sraženou zvěř máme na D4. Jedná se o trasu Praha-Strakonice a 40. kilometr. A nehoda se došetřuje v Ostravě v Plzeňské ulici.
2: Evropa 2, jak je venku?
1: Venku máme oblačno až zataženo, počítejte s deštěm či přeháňkami, postupně srážky ustanou a vyjasní se, kromě teda severu a severovýchodu. Teploty v průběhu dne naměříme v rozmezí od 19 do 24 stupňů. Ze zpráv Evropy 2 je to vše a 2 minuty po 7 pokračuje Koťák.
0: Fantazie. No a máme svátek, přátelé, pokud jste se teďka probudili a říkáte si, pane bože, já musím do práce, jsem úplně jako malátnej, nebojte, ne, dneska je svátek, Mr. Jan Hus a Maximum muziky, pojďme na to.
2: Evropa 2.

0: si Evropu 2 až do večera.
1: Ty zpíváš jako Justin Bieber.
2: Čumíš, vej?
0: Songy na přání.
3: Pro moji dcerku Mariánku.
1: Mariánka je krásný jméno. Jak vás to napadlo tohle?
3: To bylo manželová takový vysněný jméno pro holčičku.
2: Jak na něj přišel, mě tak napadá?
3: Jestli znáte film, kdo hulí, ten umí.
0: Ty nejdůležitější témata celého dne.
1: Lidé, kteří poslouchají často muziku, mají o 40% menší pravděpodobnost demence.
0: Večer na Maximum s Petrem a Ondrou.
2: My moderujeme, Švanci přijde na kukačku.
0: Pondělí, úterý, středa, pátek, 6 až 8 večer na Evropě 2.
4: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou pečení bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Bílé hrozny stolní bez semene 500 gramů za 34,90. A velkopopovického kozla v multipeku 6x5 litru za 99,90. Lidl, to se vyplatí.
5: Vychází červencová Moje psychologie. Matěj Rupert. Do politiky by měli jít ti nejlepší z nás. Práci budete mít rádi, jen když jste v pohodě, říkával už Baťa. Paradoxy dovolené. Proč šetřiví lidé najednou utrácejí? Navíc k předplatnému zdarma venkovní set nábytku. Moje psychologie právě v prodeji.
0: Zpátky k muzice.

prázdninová soutěž s čerpacími stanicemi MOL jede na plný pecky. Chytej si v éteru Evropy 2 tankovací karty a kafe na rok zdarma. Jeden celý rok pohody na molce s kafem zadara. Celý prázdniny na Evropě 2.

0: Vždycky Anika Iris a Morning Blues tady na Evropě 2 v čase 7 hodin a 27 minut k tomu o tom, že se Taylor Swift provdala. O tom už jsme tady párkrát hovořili. Co bylo zajímavější, že si pronajala i Madison Square Garden, to je takový jako, nevím, malinkatej kulturák v podstatě. Nás tady tak jako napadlo, jakým způsobem, znáte to na těch svatbách, ono je to někdy prostě těžký to skoordinovat, jo? Že někdy se třeba u stolu nesmějí potkat lidi, kteří třeba spolu mají nějakou historickou křivdu. No ale když to děláte v Madison Square Garden, tak je to takový jenom, já rozhodně teda nechci mít skybox vedle Jennifer Lopez, protože mě fakt pěkně štve, jo. Mimochodem, mezi pozvanými právě Jennifer Lopez, to máte Ed Sheeran, Hugh Grant, Jason Sudeikis, Ethan Hawke, Bradley Cooper. Já si říkám, kde se tyhle ty lidi jako vlastně potkali, nebo kde se seznámili, jak to, že to jsou kamarádi, protože kdo by nechtěl za kamaráda Bradleyho Coopera. Každopádně na stránce Evropa2.cz pro vás máme takový jako fotoreport, kde se dozvíte více informací o tom, jaké to vlastně Taylor měla a neměla. Vím, že třeba Empire State Building, který ještě 3 dny zpátky se proslavil tím, že tam proběhly velice zajímavé zásnuby 2 šplhačů po mrakodrapech, tak tentokrát se Empire State Building rozsvítilo ve slavnostních barvách právě na počest Kelseyho a Taylor Swift. Tak my gratulujeme tady z Evropy 2, no a posíláme další porci Maxima muziky, bude to třeba Leony a Callum Scott, už za chvíli.
1: Vychází červencová Moje psychologie. Matěj Rupert. Do politiky by měli jít ti nejlepší z nás. Práci budete mít rádi, jen když jste v pohodě, říkával už Baťa. Paradoxy dovolené. Proč šetřiví lidé najednou utrácejí? Navíc k předplatnému zdarma venkovní set nábytku. Moje psychologie právě v prodeji.
2: Evropa 2. 88.2 a 105.5 FM.
3: Ahoj, tady Sabina Laurinová. Ráda bych vás pozvala na rodinný festival Den princezen a rytířů 2026. Tentokrát jsem si pozvala Karol Aquido, Pokáče, Lollipops, Milana Peroutku, Káju a Bambuláčka, Adélu Zouharovou, Pavla Kožíška a mnoho dalších. Těšíme se na vás na zámcích Karlova Koruna, Blatná a Slavkov u Brna. Nejvýhodnější vstupenky zakoupíte právě teď na denprincezen.cz.
4: Pohádkovou zábavu a krásný Den princezen vám přeje Raiffeisen stavební spořitelna.
5: Place, místo, kde nesmíte chybět. Neopakovatelný zážitek během filmového festivalu v Karlových Varech. Place přinese spojení gastronomie, hudby, umění a nočního života. Těšte se na Sofia Loren Restaurant i na hvězdy, jako jsou Anastasia, Marek Ztracený, Miraj, Lucie Bílá, Queenie a další. Od 3. do 11. července. Poštovní dvůr Karlovy Vary. Place. www.place.cz.

0: dobré ráno, posloucháte Evropu 2, 18 minut před 8 hodinou raní. Přemýšlel jsem, že bych vám dal nějaký tip na sociální sítě. Když už na nich jsme, tak se aspoň dobře bavme. Fantastická stránka, na kterou mě navedla moje přítelkyně, se jmenuje Surrealismus na talíři. Ano, dámy a pánové, slyšíte správně. Možná už v tom názvu Surrealismus na talíři cítíte jistou dávku nadsázky. Já se pochopitelně nechci nikoho dotknout, já si vážím lidí, kteří umí dobře vařit. A tady máme zrovna duo pana Babicu a pana Sapíka. A oni tady jako dělají recepty pro jednu nejmenovanou jako televizi. A je to teda velká zábava. Především velká zábava je komentářová sekce, kde se opravdu opět český národ projevil jako ten nejvtipnější glosující národ na světě. Já tady snad ani nemůžu vybrat nějaký konkrétní jako věc, jo, ale tady je takový pokus udělat nějaký jako vlastně asi T-bone steak, ale k tomu ještě nějaký jakoby klepítka, hranolky. Jako nikdy jsem tuhle tu kombinaci receptu neviděl, ale musím říct, že komentáře jsou fantastický. Příště bych se toho nebál, kluci, k těm klepetům bych normálně přidal i kus korálového útesu a sosík ze sasanky, jeden z hovořících. Omáčku přemístíme z mísy do jiné mísy a tu mísu vložíme do mísy. No a takovýhle jako pecky, ale musíte to vidět, já vím, že to v tom rádiu je naprosto nepřenositelný, takže ještě jednou opakuju, Surrealismus na talíři je můj dnešní instagramový tip, na to se musíte podívat a já tady teďka obohatím naši Zuzanku, která nám za odměnu nadělí zprávy, už za 16 minut.
1: Evropa 2, 88.2 a 105.5 FM.
2: Place, místo, kde nesmíte chybět. Neopakovatelný zážitek během filmového festivalu v Karlových Varech. Place přinese spojení gastronomie, hudby, umění a nočního života. Těšte se na Sofia Loren Restaurant i na hvězdy, jako jsou Anastasia, Marek Ztracený, Miraj, Lucie Bílá, Queenie a další. Od 3. do 11. července. Poštovní dvůr Karlovy Vary. Place. www.place.cz.

0: Máme 6. července, posloucháte Evropu 2 a 8. hodina je tady. Zuzka Kozováková, pojďme na zprávy.
1: Dobré ráno.
0: Dobré ráno, slečno Kozováková.
1: Cizince s českými partnery čekají složitější žádosti o pobytová oprávnění. V mnohých případech budou muset vycestovat ze země a na rozhodnutí úřadů počkat v zahraničí. Podle ministerstva novela umožní lepší prověřování cizinců. Nový zákon má podle ministerstva vnitra posílit bezpečnost a zároveň digitalizovat agendu žádostí o pobytová oprávnění v Česku. Energetická společnost ČES od konce srpna zvýší ceny některých svých fixovaných ceníků elektřiny i plynu. Reaguje tím na růst cen energií na světových trzích. Elektřina například u dvouletých tarifů tak zdraží zhruba o 6%, plyn o přibližně 17%. V souhrnu jde o desítky až nízké stovky korun za spotřebovanou megawatt hodinu. Úprava se nyní podle společnosti dotkne několika procent zákazníků, kterým končí fixace. Jiří Lehečka, Linda Nosková a Marie Bousková zabojují dnes o postup do čtvrtfinále Wimbledonu. Lehečka se utká se světovou trojkou, Němcem Alexandrem Zverevem na centrálním kurtu. Nosková nastoupí proti Američance Madison Keysové a Bouskovou čeká Belgičanka Elis Mertensová.
2: Evropa 2, kde to stojí?
1: Na dálnici D1 pozor na odstavené nákladní vozidlo, které je aktuálně na 53. kilometru ve směru na Brno. V Praze v ulici Jana Želivského na křižovatce s Jeseniovou ulicí se srazily dva vozy a počítejte s komplikacemi i na Českobudějovicku. Bouralo se na silnici 3 na vjezdu do obce Hrdějovice.
2: Evropa 2, jak je venku?
1: Venku aktuálně převládá oblačnost, místy je zataženo, můžete počítat s deštěm či přehánkami, ke večeru pak srážky místy ustanou a teploty ty nejvyšší se dnes dostanou na 19 až 24 stupňů Celsia. Tolik ode mě, vy jste s Evropou 2 a teď už taky s Koťákem.
0: Podíváme se na některé sportovní události tohoto týdne a tím teda nemám na mysli ani Wimbledon, ani mistrovství světa ve fotbale, nechte se překvapit.
2: Evropa 2.

0: Posloucháte Maximum muziky Evropy 2, 8 hodina 22. minuta k tomu. Pokud jste teďka někde třeba na cestách v autě a zamyslíte se, co vás jako ve vašem rozpočtu stojí dost peněz, byť si to třeba neuvědomujete, tak co vás napadne? Mně by napadlo třeba kafe. Člověk ráno vstává, říká si, ježišmar, kávičku a potřeboval si a nestihnete si tu kávičku udělat doma a tak si ji každý den prostě někde kupujete. A jestli je můj třeba oblíbený spot, kde já se rád takhle zastavím na kvalitní občerstvení, je to Mólka a shodou okolností tady máme s čerpacími stanicemi Mól soutěž, která probíhá celé toto léto, ať už vyrážíte na festival k moři, nebo na výlet, nebo na prodloužený víkend, rozhodně doporučujeme, abyste se zastavili na Molce. Mol Česká republika je široká síť čerpacích stanic, kde natankujete prémiová paliva, ale i energii na další cestu v rámci oblíbeného občerstvení Fresh Corner. Ochutnejte oblíbenou kávu, hot dogy, nebo čerstvé sendviče a letní drinky. A já jsem tady mluvil o tom, že si tam můžete dát i dobrou kávu. A co kdybyste tu kávu, přátelé, dostali na celý rok zadarmo a k tomu ještě palivovou kartu, když se zapojíte do soutěže, která je i na našem webu Evropa2.cz, anebo prostřednictvím toho, co vám tady teďka říkám, máte možnost právě vyhrát tyhle ty hodnotné ceny. Bude vás to stát ale soutěžní otázku, tak byste si mohli něco málo k této soutěži nastudovat. A já vám teďka předávám informaci o tom, co bude soutěžní signál, po kterém se musíte dovolat na 257-400-888. Velice jednoduché, Eminem a Rihanna se singlem The Monster, 257-400-888, až ho uslyšíte v éteru, když se dovoláte jako třetí, dostanete soutěžní otázku a kafíčko na celý rok a taky palivovou kartu dost možná získáte právě vy. Tak volejte!
1: Každé úterý a neděli v 8 večer šlápneme na Evropě 2 na brzdu. Nasty, Arny, Vojtáno. Trojka, co umí rozhejbat vaši bránici.
2: Novou sochu prvního československého prezidenta odhalili ve dvoře Králové. U zoo se k nebytičí Tomáš Garrigue Safarik.
1: Brzda Evropy 2 a nep jakoby show.
3: To třeba ještě jedno.
1: Každé úterý a neděli v 8 večer na Evropě 2.
4: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou pečení bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Bílé hrozny stolní bez semené 500 gramů za 34,90. A velkopopovického kozla v multipeku 6x5 litru za 99,90. Vím, to se vyplatí.
1: Zpátky k muzice.
5: Evropa 2. Yeah, I-

0: Monster na Evropě 2 a monstrózní jsou i ceny, které tady pro vás máme skrze celé léto díky čerpacím stanicím MOL, které si pro vás připravili kávu na rok zdarma, k tomu palivovou kartu v hodnotě 2000 korun. Stačí, když se zapojíte do soutěže, která probíhá tady v éteru, a pochopitelně informace se dozvíte taky na webu evropa2.cz v sekci soutěže. Takže přátelé, ať už razíte na festival k moři nebo někam na výlet, či prodloužený víkend a využijete třeba ten dnešní sváteční den, rozhodně doporučuji, abyste se zastavili na Molce. Co teďka ale musíme rozluštit, je to, kdo se dovolal jako třetí a kdo má šanci na zodpovězení soutěžní otázky, která mu může vyníst ty slibované ceny. Takže, halo, halo, tady Koťák, kdo je na druhé straně?
1: Dobré ráno, Evženu telefonu.
0: Dobré ráno, Evžene. Odkud voláš, kam jedeš, jsi doma, jsi na cestách?
1: Praha, jsem doma.
0: Jsi v Praze a už jsi měl svoji kávu dneska, svoji dnešní?
1: Ještě ne.
0: Hele, 8 hodina 35. minuta, ještě jsi to pošetřil. Je možný, že ta příští káva, kterou ti dáme, bude, Evžene, úplně zadarmo, ale budeš muset odpovědět na soutěžní otázku. Jsi připraven?
1: Jsem připraven.
0: Dám tomu trochu drama. Takže, co najdete na čerpacích stanicích MOL? Za A, paliva a občerstvení. Za B, živá zvířata. A nebo za C, nábytek.
1: Jdeme za A.
0: Jsi si jist?
1: Jsem si jist.
0: Výborně! Palivová karta v hodnotě 2000 korun jen a jen pro tebe. K tomu taky káva na rok zdarma. Tak kam budou směřovat tvé první kroky vozidlem? Kam pojedeš?
1: No, teď mě zaskočil. Předpokám asi na Molku.
0: Tak, a ježišmarja, počkej, já ti dám ještě jednu fanfáru za tohle. Velice šarmantní odpověď. Evžene, vydrž mi na telefonu, já zase pustím maximum muziky Evropy 2. No a vy, přátelé, vychytávejte soutěžní signál a soutěžte s Evropou 2 a s čerpacími stanicemi MOL.
2: Evropa 2, 88.2 a 105.5 FM.

Posloucháte Maximum muziky Evropy 2, 11 minut před 9 hodinou. Máme pondělí 6. července a nebojte se, je svátek, dneska tedy slavíme, nebo nevím, jestli slavíme upálení mistra Jana, ale zkrátka máme státní svátek. No a stejný svátek bude i v průběhu tohoto týdne, pochopitelně. Mistrovství světa ve fotbale je stále v procesu, taky tady pro vás máme Wimbledon, ale to hlavní, po 5 letech se do oktagonu vrací obrovská legenda jménem Conor McGregor. Skutečně psalo se... A myslím, že to bylo 10. července 2021, kdy si Conor McGregor ve svém zápase s Dustinem Poirem zlomil holení kost a od té doby nezápasil. Je to obrovská jako celosvětová globální superstar, pokud se nepletu, tak v jednom roce dokonce byl i nejlépe splněn.

0: Ahoj, jsem Martin, mechanik z Carglassu. Jedna věc mě na mojí práci opravdu baví. Každý rok u nás vyměníme desítky tisíc autoskel, lidé se vrací a jsou spokojení, protože děláme jen skla a to se pozná. Je to snadné. Stačí jen zajít na carglass.cz.
1: Carglass opraví, Carglass vymění.
2: Kdo si hraje, nezlobí. A když si hraješ s Evropou 2, dostaneš spoustu dárků, který nutně potřebuješ. Čekuj sekci soutěže na Evropa2.cz.
3: Lazura Aesthetic Profi chrání dřevo venku až 20 let. To je vyzkoušeno a ověřeno akreditovanou laboratoří. S Aesthetic Profi už nemusíš pořád dokola natírat. Česká lazura budoucnosti, která oslní celé generace. Aesthetic Profi. Nově na českém trhu. Více na www.aestheticprofi.cz.

0: Jednu minutu po 9. hodině je Zuzka Kozáková a zprávy Evropy 2.
1: Hezké ráno. Lidé v Česku si dnes připomenou den upálení mistra Jana Husa, který je i státním svátkem. Tradičně se k výročí jeho úmrtí dnes uskuteční bohoslužba v Betlémské kapli v Praze, kde na počátku 15. století Hus kázal. Zároveň se druhým dnem konají Husovy oslavy v jeho rodišti, Husinci na Prachaticku. Politici chtějí zjednodušit pravidla prodeje ve sváteční dny. Lidovci navrhují zavřít obchody o všech svátcích. ODS by zase regulaci naopak úplně zrušila. Podle předsedkyně poslaneckého klubu ANO Taťány Malé je na místě otevřít debatu. Čeští basketbalisté budou mít dnes večer jasno o tom, jestli postoupí do další fáze kvalifikace mistrovství světa. S velkou pravděpodobností to ale nebudou vědět hned po utkání s Estonskem, které se hrají od 17 hodin v Brně. Pokud nezvítězí o 30 či více bodů, rozhodne o jejich osudu až poslední zápas skupiny H mezi Slovenskem a Švédskem se začátkem ve 20 hodin.
2: Evropa 2, kde to stojí?
1: Bouralo se na dálnici D1 ve směru na Prahu, na 210. kilometru se srazil nákladní vůz s osobním. Na Semilsku zasahují záchranné složky u obce Mříčná, bouralo to osobní vozidlo a nehoda se došetřuje i na Frýdecko-Místecku na vjezdu do Dolní Lomné.
2: Evropa 2, jak je venku?
1: Stále většinou oblačno až zataženo, počítejte v těchto chvílích místy s přeháňkami či občasným deštěm. Teploty by se dnes mohly dostat na 19 až 24 stupňů Celsia. Ze zpráv Evropy 2 je to vše, 3 minuty po 9. opět pokračuje Koťák.
0: Láskou, ale především kvalitní hudbou budou zalité následující 2 hodiny tady na Evropě 2. Já jsem Koťák a tohle to je maximum muziky. Evropa 2.

0: Dobrý den, tady Evropa 2. My jsme tady se Zuzankou dneska řešili, že ten den, minimálně co se počasí a povětrnostních podmínek týče, tak je takovej jako ambivalentní, že to zkrátka není ani na kraťasy, ale zase to není úplně na tepláky, protože je to jako buď to vám bude zima, anebo se to na vás bude, jak řekla Zuzanka, tak nějak zvláštně lepit. Já tady mám jednu kauzu, která taky souvisí s oblečením, ale dám se k tomu trochu oslý můstek, jo. Já chci říct, že možná si říkáte, že čeští politici jsou velmi jako šikovní, občas najdou nějaký ten milion v krabici od bot, tak chci říct, že v Bagdádu je jedna poslankyně, která je jako výrazně šikovnější. Teď to myslím teda ironicky, protože ona pravděpodobně brala úplatky, brala jich hodně a jako po hrstech. Oni teďka udělali razy u ní doma a našli tam 57 milionů dolarů, jako dolarů. Chápete, to je o dost víc milionů korun. A krom toho u této dámy nalezli 27 kilogramů ryzího zlata, aby toho nebylo málo. Takhle se jakoby uplácí v Bagdádu. A ona toho zlata měla tolik, že si normálně Zuzanko nechala udělat jako spodní prádlo ze zlata. Což teda nevím, jak je jako příjemný, víš, že bych si nechal udělat třeba nějaký platinový boxerky.
1: Ne, radši ne.
0: Nebo něco takového. Tak OK, takhle to vypadá, no.
1: No já bych jako chtěla jenom říct, že naši politici jsou teda těžký žabaři.
0: Musíte přidat, kluci a holky.
2: Evropa 2 teď buší na displej tvýho smartphonu silněji než kdy jindy. Připoj se k WhatsApp kanálu Evropy 2 a buď součástí rostoucí komunity. A jestli je ti to málo, rozjeli jsme to i na sociální síti Threads. Sleduj nás a dostávej nejžhavější novinky, pohledy do zákulisí vysílání a exkluzivní soutěže, který jinde nenajdeš. Nech svůj telefon ožít s Evropou 2. Držíme ti flek i na WhatsAppu a Threads. Sedíš teď za volantem a před tebou je cyklista? Tak schválně, co uděláš? Zanadáváš si nebo se na něj nalepíš? A co mu místo toho dát respekt? Míša Krojcigrová z iniciativy Dám respekt v podcastu na You Radio Talk přiblíží pohled mladé generace na situaci na českých silnicích, zkušenosti z roadshow se studenty a připomene, že povinnosti mají i cyklisté a vztah je vždy o vzájemné ohleduplnosti. Iniciativu Dám respekt podporuje projekt Bezpečně na cestě financovaný z Fondu zábrany škod. Ranní kapučo, odpolední espresso, kokosový laté na cestu. Na Evropě 2 pro vás máme kávu zdarma na celý rok. Je tady letní soutěž s čerpacími stanicemi MOL. Zahrajte si na Evropě 2 opalivové karty a kafe na rok zdarma. Soutěžíme celé prázdniny, šancí bude víc než dost. Poznejte se s MOLkou ještě blíž a tankujte prémiová paliva a kafe z Fresh Corneru, co se do vás vejde. Letní soutěž s MOLkou. Celý prázdniny na Evropě 2.
3: Vyhrávej v Cinema City celé léto. Až do 13. srpna získáš za každý nákup body, které následně vyměníš za vstupenky, občerstvení a další skvělé ceny. A členové našeho klubu sbírají body dvakrát rychleji. Každý týden navíc losujeme výherce atraktivních dárků od našich partnerů. Zapůjčení luxusního vozu na půl roku, zážitkový výlet do Švédska, dárkové poukázky a další skvělé výhry. Všechny informace na letní soutěž.cinemacity.cz.
2: Zpátky k muzice.

Yeah.

Celoprázdninová soutěž s čerpacími stanicemi MOL jede na plný pecky. Chytej si v éteru Evropy 2 tankovací karty a kafe na rok zdarma. Jeden celý rok pohody na Molce s kafem zadara. Celý prázdniny na Evropě 2.

0: Příjemné odpoledne, od mikrofonu vás zdraví Koťák, posloucháte Evropu 2, máme pondělí, je svátek, takže Mr. Jan. No a já tady pro vás mám inspiraci, pokud si říkáte, že chcete třeba prásknout s prací, kterou děláte a vydat se na nějakou novou kariéru, třeba hudební, chtěli byste se dostat třeba Beats for Love, tak tady mám pro vás příběh dámy, která se jmenuje Andrea Gill, je to 63-letá dáma z Německa. Zuzanko, poslouchejte dobře. A ona se stala virální normálně díky svým analogovým setům, jo. Ona si normálně dokázala sestrojit z takových syntetizátorů, si dokázala udělat prostě retro DJskou sestavu, jo. Což teda znamená, nemá tam žádný notebook, nemá tam žádný předpřipravený sample, ona to fakticky dělá jakoby live před lidma. A teďka si ale představ takovou tu, takovou tu hubenoučkou babičku, nebo 63, není to zase taková babička, jo, taková prostě to. Teďka ona jede a ona otočí prostě nějaký ten knoflík a teďka rozjede ten crowd těch lidí a začne do toho dělat rukama to, co dělají ty DJs. Je to teda jako parádní, parádní. Teďka vystupovala někde v Amsterdamu, takže přátelé, prostě sky's the limit. Jděte do toho.
1: Evropa 2, 88.2 a 105.5 FM.
2: Ahoj, tady Sabina Laurinová. Ráda bych vás pozvala na rodinný festival Den princezen a rytířů 2026. Tentokrát jsem si pozvala Karol Aquido, Pokáče, Lollipops, Milana Peroutku, Káju a Bambuláčka, Adélu Zouharovou, Pavla Kožíška a mnoho dalších. Těšíme se na vás na zámcích Karlova Koruna, Blatná a Slavkov u Brna. Nejvýhodnější vstupenky zakoupíte právě teď na denprincezen.cz.
3: Pohádkovou zábavu a krásný Den princezen vám přeje Raiffeisen stavební spořitelna.
1: Na Evropě 2 nehrajeme jenom za odměnu. Na Evropě 2 to můžete večer i někomu pěkně vytmavit.
4: Mýmu sousedovi, který na mě vyběh s vidlema.
1: Jestli vás dneska někdo takhle namíchnul, zahrajte mu song za trest.
5: Jsme sdíleli jeden pokoj a frajer tam v noci naběh a zebril mi postel.
1: Song za trest.
6: Jsem úplně vytočená, kluci.
1: Fackovacího panáka vyndáváme v pondělí, úterý, středu a pátek večer.
5: To je retard.
1: Na Evropě 2.
7: Place. Místo, kde nesmíte chybět. Neopakovatelný zážitek během filmového festivalu v Karlových Varech. Place přinese spojení gastronomie, hudby, umění a nočního života. Těšte se na Sofia Loren restaurant i na hvězdy, jako jsou Anastasia, Marek Stracený, Miraj, Lucie Bílá, Queenie a další. Od 3. do 11. července. Poštovní dvůr Karlovy Vary. Place. www.place.cz.
1: Ty největší hvězdy našeho éteru jste vy. Nejste normální posluchači. Jste posluchači Evropy 2.
8: A můžu ještě něco říct?
9: No povídej.
8: To nejlepší rádio na světě.
9: Adame.
1: Bez generace E2 by to nešlo.
8: Děkuju moc.
1: My děkujem a držíme ti flek. Evropa 2.
10: Let It Roll 2026 přichází s dosud nejsilnějším line-upem v historii festivalu. Jason Status, Pendulum Live, exkluzivní back-to-back sety, premiérová vystoupení a tematické noci pro všechny fanoušky drum and bassu. 3 dny a noci dechberoucích stage designů u jezera Most od 30. července do 1. srpna. Vstupenky na letitroll.cz.
1: Každé úterý a neděli v 8 večer. Šlápneme na Evropě 2 na brzdu.
11: Jaký je arabský výraz pro zlost zbodnutí hmyzem?
1: Trojice, která vám pohne bránicí nebo žlučí.
11: Muhammad Komar nasad.
1: Brzda Evropy 2 a neb jakoby show.
12: Tak to je všechno. Ale dobrý to bylo.
1: Každé úterý a neděli v 8 večer na Evropě 2.
2: Evropa 2. Evropa
13: 2. Evropa 2. I see your million faces I'll never know. And I'm losing my patience. I'm scared to see this corner swallow me whole.

0: situaci, která se bavila s nějakými svými polskými přáteli na jednom festivalu, kde byla. A oni říkali, já vůbec nepochybuju o tom, že Eva Farná je spíš jako vlastně polská zpěvačka, že? A tak by mě teda zajímalo, jako kolikrát vyprodala nějaký polský Eden, Eva, co? Já myslím, že tolikrát jako kdyby ne, takže Eva je, řekl bych, spíš naše, ale občas se o ní jsme ochotní třeba i podělit. Stejně tak, do té 10. hodiny stihneme Machine Gun Kellyho, Wiz Khalifu, novej single Girl Next Door a taky tady budeme mít Cyrilla a Dina Louise a potom Zuzku Kozákovou a to je z toho programu úplně to nejvíc nej.
1: Evropa 2, 88.2 a 105.5 FM.
2: Ahoj, tady Sabina Laurinová. Ráda bych vás pozvala na rodinný festival Den princezen a rytířů 2026. Tentokrát jsem si pozvala Karol Akvído, Pokáče, Lollipops, Milana Peroutku, Káju a Bambuláčka, Adélu Zouharovou, Pavla Kožíška a mnoho dalších. Těšíme se na vás na zámcích Karlova Koruna, Blatná a Slavkov u Brna. Nejvýhodnější vstupenky zakoupíte právě teď na denprincezen.cz.
3: Pohádkovou zábavu a krásný Den princezen vám přeje Raiffeisen stavební spořitelna.
1: Evropa 2 žije na maximum i na YouTube. Užij si videoreporty z vymazlených akcí, exkluzivní rozhovory se světovými i domácími stars, pohledy do zákulisí Evropy 2 a spoustu dalších oblíbených actions. Tak potvrď odběr, ať už ti nic neunikne. YouTube kanál Evropy 2, jeden na maximum.
4: Place, místo, kde nesmíte chybět. Neopakovatelný zážitek během filmového festivalu v Karlových Varech. Place přinese spojení gastronomie, hudby, umění a nočního života. Těšte se na Sophia Loren restaurant i na hvězdy, jako jsou Anastasia, Marek Stracený, Miraj, Lucie Bílá, Queenie a další. Od 3. do 11. července. Poštovní dvůr Karlovy Vary. Place. www.place.cz.
1: Připoj se k WhatsApp kanálu Evropy 2 a buď součástí rostoucí komunity. A jestli je ti to málo, rozjeli jsme to i na sociální síti Threads. Sleduj nás a dostávej nejžhavější novinky, pohledy do zákulisí vysílání a exkluzivní soutěže, který jinde nenajdeš. Nech svůj telefon ožít s Evropou 2. Držíme ti flek i na WhatsAppu a Threads. Evropa 2 Comedy Tour and DJ's Dance Night. A neb brzda naživo a taneční party. Nasty, Arny, Vojtáno a Petr Říbal vám rozhýbou bránici. A zbytek těla vám protáhnou DJs Burian, Flux a Pomeje. Evropa 2 Comedy Tour and DJs Dance Night. 24. července v Amfiteátru Loket.
5: Jaký krátký projev třeba.
1: Vstupenky na Ticketportal. Každé úterý a neděli v 8 večer.
6: Tam se občas není čemu zasmát.
1: Šlápneme na Evropě 2 na brzdu. Trojice, která vám pohne bránicí a občas vám šlápne na kuří oko.
6: A že máš triko, který si na sobě měl v 15, no, to si vzít já, tak jsou to tanga.
1: Brzda Evropy 2 a nep jakoby show.
7: Hele, budeme si spolu povídat a on říká, no tak jak se jmenuješ? On říká, Prší. A ty? Já jsem Kanasta. On říká, no tak mi vykládej.
1: Každé úterý a neděli v 8 večer na Evropě 2.

0: 6. červenec, maximum muziky Evropy 2, Zuzka Kozáková a zprávy v 10 hodin.
1: Dobré dopoledne. Z Venezuely se vrátil český záchranářský tým, který tady po ničivém zemětřesení pomáhal s prohledáváním sutin. Sepsi prozkoumali 40 zřícených budov. Práci jim komplikovaly vysoké teploty a nevyhnuli se ani lehčím zraněním. Součástí 69členného týmu byli hasiči, kinologové, ale třeba i statici nebo dronoví specialisté. Na plochu 4,5 tisíce hektarů se rozšířil lesní požár na jihu Francie, kvůli kterému se dnes třetí etapa cyklistického závodu Tour de France na francouzském území uskuteční bez diváků. Úřady podle agentury AFP kvůli rychle postupujícímu živlu evakuují několik desítek tisíc lidí. Požár vypukl v sobotu večer ve špatně přístupném horském terénu. Fotbalisté Norska zdolali Brazílii 2-1 a poprvé v historii postoupili do čtvrtfinále mistrovství světa. Severané vylepšili své maximum z šampionátu v roce 98, kdy byli na mistrovství světa naposledy a došli do osmifinále. V dalším kole se 11. července v Miami utkají s Anglií.
2: Evropa 2, kde to stojí?
1: Na D1 pozor ve směru na Prahu, na 210. kilometru se srazil osobní vůz s nákladním. Záchranné složky zasahují kvůli nehodě na Semilsku u obce Mříčná a záchranné složky máme i na Českolipsku. Na vjezdu do Chlumu tady došlo ke nehodě osobního vozu a cyklisty.
2: Evropa 2, jak je venku?
1: Venku je stále oblačno až zataženo, místy počítejte s občasným deštěm či přeháňkami. Dnešní nejvyšší teploty se pak dostanou na 19 až 24 stupňů Celsia. Ze zpráv Evropy 2 je to vše, 2:10, pokračuje Koťák.
0: Tak než se nám vrátí tropy, využijte tohoto sychravého počasí, trošku si odpočněte a vychutnejte novinky Maxima muziky Evropy 2, Steven Sanchez. Už teď.
2: Evropa 2.

Koťáka. Evropa 2. Celý den tvý chyby hledám a večer se mi líbíš právě tím, co mě normálně ze židle zvedá. Nakonec na zadek mě posadí.

0: i když přesto všechno tě mám rád. Občas tě zapomenu milovat, občas na tebe zapomenu. A i když přesto všechno tě mám rád, občas tě zapomenu milovat, občas na tebe zapomenu.
1: Kapela Mirai Féteru, Evropy 2, 10 hodin 14 minut k tomu, jestli se nepletu, kluci by se měli příští rok objevit v Edenu a přebírají tak žezlo po Evě Farné. Moc se těšíme, moc se těšíme. Mám tady takovou zábavnou zprávu, jak se říká, lež a krádež, tohle to všechno má krátké nohy. Máme tady jednoho recidivistu z Velké Británie, který za relativně drobnou krádež v obchodě se schovával před policisty a schovával se u jedné své známé. No a tak, když otevřela dveře policistům a ti se jí zeptali, jestli náhodou teďka v poslední době neviděla tohohle toho podezřelého kriminálníka, tak ona říkala, ne, nikdo tady nebyl a oni, tak to vám asi nebude vadit, když to tady prohledáme. No a vydali se do toho bytu. No a tenhle ten recidivista si myslel, že se zakamufluje, schová se. A on se normálně jako kdyby přikryl dekou, ale tak jako aby to vypadalo, že pod tou dekou nikdo není, ale potřeboval schovat hlavu. A na tu hlavu si dal igelitovou tašku. Jako existuje normálně z toho záznam, najdete to na internetu, protože ty strážníci mají ty kamery na té hrudi a díky tomu tam uvidíte ten krásný záběr toho, jak oni vidí, že tam pod tou peřinou je někdo schovaný a na hlavě má jako igelitku, aby schoval tu svoji hlavu, takže poměrně humorná scénka z toho vznikla. Medúza, taky Weekend, anebo Činasky a jejich single Selhání, to je maximum muziky Evropy 2, které pokračuje.
2: Užívej si Evropu 2 až do večera.
3: Ty zpíváš jako Justin Bieber.
4: Čumíš, veď?
2: Songy na přání.
5: Pro moji dcerku Mariánku.
3: Mariánka je krásný jméno. Jak vás to napadlo tohle?
5: To bylo manželova takový vysněný jméno pro holčičku.
4: Jak na něj přišel, mě tak napadá?
5: Jestli znáte film, kdo hulí, ten umí.
2: Ty nejdůležitější témata celého dne.
6: Lidé, kteří poslouchají často muziku, mají o 40% menší pravděpodobnost demence.
2: Večer na maximum s Petrem a Ondrou.
4: My moderujeme, Švanci přijde na kukačku.
2: Pondělí, úterý, středa, pátek, 6 až 8 večer na Evropě 2.
7: Ahoj, tady Cenfluencer. Teď nemůžu mluvit, protože procházím tisíce produktů za ty nejnižší ceny na Allegro. Podrobnosti najdeš na allegro.cz v sekci Záruka nejnižší ceny. Užívej si víc za méně. Allegro.
8: Náš výkup je teď totální hardcore.
9: V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
10: Využijte slev na Zalandu. Ušetřete až 70% na stylových kouscích, které oživí váš šatník. Co si vezmu na sebe, když po práci vyrážím k vodě? Co si vezmu na sebe, když si chci užít festival naplno? Vyberte si ten pravý outfit na jakoukoliv příležitost a ušetřete až 70% nyní na Zalando.cz. Co si vezmu na sebe? Zalando.
11: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou pečení bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Bílé hrozny stolní bez semene 500 gramů za 34,90. A velkopopovického kozla v multipeku 6x5 litru za 99,90. Vím, to se vyplatí.
2: Ranní kapučo, odpolední espresso, kokosový laté na cestu. Na Evropě 2 pro vás máme kávu zdarma na celý rok. Je tady letní soutěž s čerpacími stanicemi MOL. Zahrajte si na Evropě 2 opalivové karty a kafe na rok zdarma. Soutěžíme celé prázdniny, šancí bude víc než dost. Poznejte se s MOLkou ještě blíž a tankujte prémiová paliva a kafe z Fresh Corneru, co se do vás vejde. Letní soutěž s MOLkou. Celý prázdniny na Evropě 2.
12: Zpátky k muzice.
13: Evropa 2.

Já se v tomto vstupu omlouvám, ale budu pálit takzvaně do vlastních řad. Pojďme si říct, že my muži jsme páni tvorstva, ale mnohdy přeceňujeme svoje schopnosti. Mám tady statistiku, co si určitá část populace mužů myslí, že by zvládli, i když je to velmi nepravděpodobné. 12% mužů věří, že kdyby na to přišlo, že by dokázali jakoby schodit medvěda. Jakože by ho dokázali, že by mu dokázali dát takedown jakoby medvědovi, když by na to přišlo. 9% mužů si myslí, že by dokázali odehnat žraloka tím, že by mu dali pěstí do nosu. 18% mužů věří, že by dokázali řídit Formuli 1 v plné rychlosti, v té její maximální rychlosti. 14% mužů si myslí, že by dokázali vyšplhat po ploché kamenné stěně, možná jste viděli Free Solo dokument, tak tam to jeden velmi zkušený horolezec skutečně zvládne na také velmi příkré stěně někde v Yosemitech, a 14% mužů si myslí, že kdyby jako bylo potřeba, že by to taky zvládli. 21% mužů si myslí, že by dokázali přežít noc na Antarktidě. 11% mužů si myslí, že by dokázali na hraně výškové budovy dát backflip. To je taková ta úplně hloupá věc, jak se postavíte na hranu toho baráku a hodíte jako kdyby backflip. Tak to si myslí 11% mužů, že by to jako taky zvládli. No a potom tady mám poslední dvě věci. 16% mužů věří tomu, že by dokázali uniknout z potápějícího se vozidla, které by nějakou nehodou prostě spadlo do vody. A 22% mužů si myslí, že by dokázali vyhrát v pokru jenom na základě toho, co mají nakoukáno z televize. Evropa 2, 88,

0: Single Only Human tady na Evropě 2 se bude vlastně hodit k tomu, o čem jsem mluvil a čím bych chtěl navázat v rámci tady předávání slov mezi mnou a Pavlem Cejnarem. Pavle, to si asi nestihl, ty jsi byl někde na cestě z garáží sem.
1: Ano.
0: Ale já jsem tady hovořil o tom, že i pánové jsou občas trochu delulu, že si jako fandíme víc, než je realita našich schopností.
1: No tak to je v egu, že jo, samozřejmě.
0: Je to tam, ale 12% mužů si myslí, že by porazilo medvěda. Kdyby na to přišlo, tak patříš mezi těchto 12%.
1: Takhle, pokud by to byl Kodiak, tak nikdy. Medvěd, Kodiak, znáš to, znáš.
0: Má 3 metry, možná i víc.
1: 3 metry, no, když se začne měřit, tak možná, že se dá porazit, ale jinak samozřejmě vůbec ne.
0: On se postaví na zadní, vstyčí přední tlapy. Pavel Cejnar pokračuje na Evropě 2, tak poslouchejte.
2: Evropa 2, 88.2 a 105.5 FM.
3: Ahoj, jsem Martin, mechanik z Carglassu. Ročně v Česku vyměníme desítky tisíc autoskel. A protože děláme jen skla, děláme je perfektně. Vyměnit sklo je u nás snadné a rychlé. Stačí jen zajít na carglass.cz.
4: Carglass opraví, Carglass vymění.
2: Připoj se k WhatsApp kanálu Evropy 2. A jestli je ti to málo, rozjeli jsme to i na sociální síti Threads. Nech svůj telefon ožít s Evropou 2. Držíme ti flek i na WhatsAppu a Threads.
5: Co na dřevo, aby vydrželo? Estetik Profi by to chtělo. Estetik Profi ochrání dřevo před počasím až 20 let. To je ověřeno akreditovanou laboratoří. Estetik Profi. Česká lazura budoucnosti, která oslní celé generace. Estetik Profi nově na českém trhu. Více na www.estetikprofi.cz.

0: Sváteční pondělí 11. hodina mezi námi, ve vašich uších je Evropa 2. Pojďme na ty nejčerstvější zprávy. Jdeme na ně, Evropa 2.
1: Hezké dopoledne. Cizince s českými partnery čekají složitější žádosti o pobytová oprávnění. V mnohých případech budou muset vycestovat ze země a na rozhodnutí úřadů počkat v zahraničí. Podle ministerstva novela umožní lepší prověřování cizinců. Nový zákon má podle ministerstva vnitra posílit bezpečnost a zároveň digitalizovat agendu žádostí o pobytová oprávnění v Česku. Energetická společnost ČES od konce srpna zvýší ceny některých svých fixovaných ceníků elektřiny i plynu. Reaguje tím na růst cen energií na světových trzích. Elektřina například u dvouletých tarifů tak zdraží zhruba o 6%, plyn o přibližně 17%. V souhrnu jde o desítky až nízké stovky korun za spotřebovanou megawatt hodinu. Úprava se nyní podle společnosti dotkne několika procent zákazníků, kterým končí fixace. Jiří Lehečka, Linda Nusková a Marie Bousková zabojují dnes o postup do čtvrtfinále Wimbledonu. Lehečka se utká se světovou trojkou Němcem Alexandrem Zverevem na centrálním kurtu. Nusková nastoupí proti Američance Madison Keysové a Bouskovou čeká Belgičanka Elis Mertensová.
2: Evropa 2, kde to stojí?
1: Pozor si dejte na dálnici D1, a to ve směru na Brno. Na stém 73. kilometru máme odstavené vozidlo. Obdobná je situace i na dálnici D11, kde je odstavený vůz na 70. kilometru na trase Jaroměř-Praha. Další komplikace jsou na Frýdecko-Místecku v Dolní Lomné, kde zasahují záchranné složky u nehody osobního vozu a cyklisty.
2: Evropa 2, jak je venku?
1: Venku převládá oblačnost, místy je zataženo, počítejte s přeháňkami či občasným deštěm. Kromě severu a severovýchodu k večeru srážky ustanou a na jihozápadě by se mělo vyjasnit. Teploty v průběhu dne očekáváme mezi 19 až 24 stupni. Ze zpráv Evropy 2 je to vše a slovo si právě teď bere Pavel Cejnár.
0: No tak jo, Zuzko, děkuju. 3 minuty po 11. hodině, hezké pondělí, pohodovej svátek, 6. červenec mezi námi a ve vašich uších je Evropa 2.
2: Evropa 2.

přece nedá. Láska je věčná, ale silnější jsou naše ega. Jak se nedojímám, když se vracím fotkám. Nevěřím v minulost, proto jenom čekám. Čekám, až tě potkám, ty se budeš sladce smát. Budeš šťastná, nebudeš sama, bude to pro mě rána. Představíš mě, přítele, pozdravím a půjdu dál. Se vzpomínkou na lásku, kde nikdo nevyhrál.

0: Tak tomuhle se říká pohoda na maximum. Lipo, debí, ležím v tvé blízkosti. Já, pokud mě posloucháte, mluvím ve vaší blízkosti a to je náznak toho, že posloucháte i ve svátek Evropu 2 a za to jsme moc rádi. Tak pohodové pondělí, 15,5 minuty po 11. hodině, přeju vám dobrou náladu. No a pokud mezi vámi je někdo, kdo ještě váhá, jestli někam vyrazit na dovolenou, léto je před námi, je teprve 6. červenec, teďka to všechno začne, ale mluvím k vám, kteří si říkáte, že letos to vynecháte, že nikam na dovolenou nepojedete, je to velká chyba. Já vám řeknu, proč konkrétně jet na dovolenou, jestli jste v nějakém partnerském vztahu. Je to jedno, jestli manželském nebo partnerském, je to velmi důležitá věc. Detaily a podrobnosti už za chviličku. No a co popřát takhle na začátek? No já bych vám chtěl popřát, ať si užijete ten sváteční den, přece jenom je to pohoda na maximum a budeme rádi, když vám společnost bude dělat Evropa 2. Za chviličku Damiano David, taky Linkini, anebo Alex Warren. Taky se navrátíme na festival Beats for Love, odkud jsme vysílali. Mám mnoho různých historek, tak se s váma o ně podělím. Tak zůstaňte s námi, držte krok s Evropou 2 a mějte dobrou náladu. Pohodové pondělí!
1: Nemusíš zjíždět milion pages pro nejnovější zprávy ze showbizu, zákulisní drby nebo exkluzivní hudební premči. Všechno je na Facebooku Evropy 2 a k tomu navíc přihazuje moderátory, jak je jinde neuvidíš.
2: To vás rádi vidíme.
1: No a taky fotky ze zákulisí Evropy 2 a spoustu dalšího bizáru a zábavy. Skoro milion z vás sjíždí facebookový profily Evropy 2 a ranní show Evropy 2. Tak se přidej, ať nejsi pozadu.
3: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou pečení bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Bílé hrozny stolní bez semene 500 gramů za 34,90. A velkopopovického kozla v multipeku 6x5 litru za 99,90. Vím, to se vyplatí.
4: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days. Ty nejlepší dny na nákupy. Tisíce produktů, skvělé akce a sezónní nabídky teď najdeš za super ceny. Na nic nečekej. Běž na Allegro a užij si den naplno. Když něco, tak Allegro.
5: Zpátky k muzice.

Prázdninová soutěž s čerpacími stanicemi MOL jede na plný pecky. Chytej si v éteru Evropy 2 tankovací karty a kafe na rok zdarma. Jeden celý rok pohody na MOLce s kafem zadara. Celý prázdniny na Evropě 2.

Ella Henderson, Rudimental na vaší Evropě 2 lehce po 11:30. Pohodové pondělí vám přeju. Tak co, dovolenou někteří už máte za sebou, jezdíte už v červnu. Já nevím, jestli se z toho stává trend nebo tak podobně. Někteří jste na dovolený, někteří máte před sebou ještě, těšíte se na ní. No my se těšíme samozřejmě všichni tady v rádiu. A někteří třeba přemýšlíte, že si dovolenou vůbec jako nestřihnete letos. A to je velká chyba, protože dovolená a cestování nabízí ideální příležitost k tréninku flexibility, myslím v páru, jo. Každý zvládnutý problém od třeba, když vám ujede autobus nebo letí letadlo, po neútulnej hotelovej pokoj se stává společným vítězstvím. Pobyt v cizím prostředí ukáže, zda vedle sebe stojí dva spolupracující parťáci a nebo jenom dva cizinci, takže hodně vám to napoví. Jde o společnou cestu životem, kde i dovolená slouží jako takovej důležitý milník k hlubšímu pochopení partnera, jo? Takže důležitý je, že dovolená má vliv na stabilitu partnerství a doporučuje se, abyste opravdu vystoupili z toho svého stereotypu a někam odcestovali. Takže doufám, že pokud jste přemýšleli, tak teďka, jako si řeknete, jedu. Je to potřeba, baterky máme jenom jedny, měli bychom odpočívat. No a budeme rádi, když u toho odpočinku bude Evropa 2, protože přes naši aplikaci, která se jmenuje Evropa 2, nás můžete poslouchat kdekoliv. Je internet. Tak jsme rádi s vámi, nevím jak vy. Leony, Fate Magazine anebo Naughty Boy a Sam Smith už za chviličku. Pěkné pondělí. Tak nebojte, dovču, šup, plánujte Evropa 2. To na maximum. Evropa 2.

Ladí vás dnešní Evropa 2, dnešní sváteční pondělní Evropa 2. Za chviličku bude poledne, my máme pro vás čerstvé zprávy, nebo budeme mít pro vás čerstvé zprávy. Pokud usedáte k svátečnímu obědu, tak vám přejeme, ať vám chutná. No a pokud stále ještě nevíte 6. červenec, co se konkrétně děje ve světě, tak o tom teď mluvit nechci. Chci mluvit o tom, kdo 6. července z těch populárních a známých lidí slaví narozeniny. Tak myslím si, že nemusím představovat muže, kterého znáte z éteru Evropy 2. Není to speaker, je to zpěvák a herec, kapela MIG 21 a Jirka Macháček. Jirko, gratulace, dneska slaví narozeniny. No a z těch světových populárních lidí dneska slaví narozeniny třeba Sylvester Stallone. Gratulace. No a třeba zpěvák 50 Cent, taky velká gratulace. Ten bude mít za rok kulatiny, velký kulatiny, padesátiny, takže 49. No a pojďme si ho připomenout, mám tady song, jelikož jsme rádio, tak s Justinem Timberlakem se dal dohromady a udělali pecku, která se jmenuje IO Technology, tak proč si ji nezahrá, když jsme v rádiu. Tak 50 Cent, Justin Timberlake, IO Technology a vám ostatním, kteří dnes 6. července slavíte narozeniny, velká gratulace. Pojďte si to užít, ta písnička je třeba i pro vás. Evropa 2. Tvý léto na maximum. Evropa 2. Sub special. Unforgettable. It's

0: Je tady pondělní sváteční poledne, dobrou chuť k obědu vám přejeme. Evropa 2 servíruje čerstvé zprávy.
1: Dobré poledne. Politici chtějí zjednodušit pravidla prodeje ve sváteční dny. Lidovci navrhují zavřít obchody o všech svátcích. ODS by zase regulaci naopak úplně zrušila. Podle předsedkyně poslaneckého klubu ANO Taťány Malé je na místě otevřít debatu. V Japonsku vyvíjejí systémy založené na umělé inteligenci, které mají pomoci identifikovat stromy, jimž hrozí pád nebo ulomení větví. Reagují tak na stárnoucí porosty stromořadí kolem silnic a v parcích, které představují čím dál tím větší bezpečnostní riziko pro veřejnost. Stále více místních samospráv zvažuje zavedení této technologie vzhledem k akutnímu nedostatku odborníků na stromy a arboristů, kteří stromy kontrolují a rozhodují o tom, zda by měly být pokáceny. Čeští basketbalisté budou mít dnes večer jasno o tom, jestli postoupí do další fáze kvalifikace mistrovství světa. S velkou pravděpodobností to ale nebudou vědět hned po utkání s Estonskem, které se hrají od 17 hodin v Brně. Pokud nezvítězí o 30 či více bodů, rozhodne o jejich osudu až poslední zápas skupiny H mezi Slovenskem a Švédskem se začátkem ve 20 hodin.
2: Evropa 2, kde to stojí?
1: Pozor si dejte na dálnici D5 ve směru na Prahu. Na 18. kilometru máme odstavené vozidlo. Další komplikace jsou aktuálně taky na Novojičínsku na vjezdu do obce Vražné. Bouralo tu osobní vozidlo.
2: Evropa 2, jak je venku?
1: Stále oblačno až zataženo, a to místy s přeháňkami či občasným deštěm. K večeru kromě severu a severovýchodu srážky ustanou a na jihozápadě se vyjasní. Teploty ty nejvyšší očekáváme mezi 19 až 24 stupni. Ode mě je to vše, vy jste stále s Evropou 2 a stále s Pavlem Cejnarem.
0: Tak jsem přemýšlel, co si dáme k tomu svátečnímu obědu. Tak, Silver Spoons, anebo Quavo a Lenny Kravitz, to se neodmítá. Hezké pondělí s Evropou 2.
2: Evropa 2.

0: Je to až neuvěřitelný, jakým způsobem Madonna už několik desítek let drží krok vždycky s tím stylem, který vládne hudebnímu světu. Madonna, Sabrina Carpenter a myslím, že velmi povedená věc právě teď na Evropě 2. Za chviličku Youngblood nebo Polly Garant a Milda André, Boronel a nebo Somber, to je další hudební nabídka. No já bych chtěl říct, že s dnešním dnem se váže jedna taková věc a událost, která prospívá zdraví a myslím si, že dneska byste se tomu mohli všichni, kteří mě slyšíte, tak trošku jako pověnovat, jo. Není to vůbec žádná drahá věc, ba naopak je to zdarma, dá se říct, a ještě to prospívá zdraví. Co to je? Tak můžete chvilku zapřemýšlet, za chviličku si řekneme detaily. Tak pohodové pondělí vám přeju dobrou náladu, ať už někde cestujete, šťastnou cestu, pokud obědváte, nechte si chutnat, no a ať děláte cokoliv, přejeme vám jenom to nejlepší. Užívejte pondělní svátek. Budeme rádi, když i dál zůstanete s vaší Evropou 2.
1: Letní vibe Evropy 2.
2: Hey Europa 2 listeners, it's Alok here.
3: Hey, I'm Dan from Bastille and I'm here with Europe 2.
4: Ahoj, jsem Pauli, Lukáskoj.
5: And you can head over to Europa 2.
1: Nastav uši hvězda.
6: Hey, it's Jared Leto from 30 Seconds to Mars. Strabim, Europol, Tibet.
1: Evropa 2. Víte, co povýší každý letní den na výjimečný? Excelentní stejky. Albert Excellent přináší na váš grill ty nejlepší stejky od nás i z celého světa. Stáhněte si aplikaci Můj Albert a získejte je se slevou 15% po celé léto. Tak to rozpalte. Třeba jen proto, že je středa. Albert.
7: Ačka jsou i v létě plná výhod a benefitů. Vyberte si z 19 000 vozů s garantovanou letní slevou až 100 000 korun a s možností výměny až do 60 dnů. Nyní ještě dostupněji díky výhodnému financování na míru. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
8: S touhle nabídkou jsme se vytáhli. Stáhněte si aplikaci Shell a automaticky získáte slevu 2 koruny na litr paliva Shell na první 3 tankování. A navíc celé léto dostáváte 2x více věrnostních bodů za nákup paliva a vybraného občerstvení Shell Café. Více na Shell.cz. Shell. Go well.
9: Každý den chtějí lidé nakupovat chytře, proto si vybírají Allegro z tisíci produktů za ty nejnižší ceny. Podrobnosti najdeš na allegro.cz v sekci Záruka nejnižší ceny. Užívej si víc za méně. Allegro.
10: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou pečení bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Bílé hrozny stolní bez semené 500 gramů za 34,90. A velkopopovického kozla v multipeku 6x půl litru za 99,90. Vím, to se vyplatí.
11: Mobil? Mega sleva. Kávovar? Mega sleva. A vy váš? Taky mega sleva. Na Alze jsou jich teď tisíce, i na drogerii nebo kosmetiku. A když do půlnoci objednáš, ráno v Alza boxu máš. Ušetři v megaslevách na alza.cz.
1: Zpátky k muzice.
12: Evropa 2.

Ladí vás dnešní pondělní sváteční Evropa 2, 2,5 minuty po půl jedné vám přeju absolutní pohodu na maximum. Před chviličkou jsem to tady nakousnul. Nakousl jsem něco, co je úzce spojováno s dnešním datem 6. července. Nejenom tady u nás, ale po celém světě. Nic to nestojí, jo? I když jako, když budu mluvit o těch jako finančních prostředcích, takže nic to nestojí, žádný peníze a trošku úsilí, malinko a ještě navíc to prospívá zdraví. Tak co to konkrétně je? A já jsem říkal, že bych doporučoval, abyste se tomu dneska, když je ten svátek, pověnovali, když se to můžete věnovat jako kdykoliv. Tak prosím vás, na 6. července se píše anebo se drží Světový den polibku. A jak už jsme tady nespočetněkrát říkali, tak líbání je zdraví prospěšné. Může být tam taková pusa, jako taková letma, kamarádská, mezi přáteli a tak podobně. Tak nezapomeňte, pověnujte se tomu. No a já, jelikož jsem v rádiu, tak nejradši bych vám taky poslal nějaký polibek. Tak to udělám písničkou. Tohle je písnička, kde se zpívá Kiss Me, tak můžete třeba si o to říct ve vašem blízkosti. Kouknete se kolem sebe, jestli je kolem vás někdo, kdo ten polibek by vám mohl věnovat. A ještě si dejte volume doprava. Tak hezké pondělí.

0: myslete na své okolí a jak se říká, konejte. O, necháme to na vás. Za chviličku Lady Gaga a já vám všem přeju pohodové pondělí s úsměvem a vaší Evropou 2. Hezkej den.
1: Evropa 2, 88.2 a 105.5 FM.
2: Ahoj, tady Sabina Laurinová. Ráda bych vás pozvala na rodinný festival Den princezen a rytířů 2026. Tentokrát jsem si pozvala Karol Aquido, Pokáče, Lollipops, Milana Peroutku, Káju a Bambuláčka, Adélu Zouharovou, Pavla Kožíška a mnoho dalších. Těšíme se na vás na zámcích Karlova Koruna, Blatná a Slavkov u Brna. Nejvýhodnější vstupenky zakoupíte právě teď na denprincezen.cz.
3: Pohádkovou zábavu a krásný Den princezen vám přeje Raiffeisen stavební spořitelna.
1: Na Evropě 2 nehrajeme jenom za odměnu. Na Evropě 2 to můžete večer i někomu pěkně vytmavit.
4: Mýmu sousedovi, který na mě vyběh s vidlema.
1: Jestli vás dneska někdo takhle namíchnul, zahrajte mu song za trest.
5: Jsme sdíleli jeden pokoj a frajer tam v noci naběh a zebil mi postel.
1: Song za trest.
6: Jsem úplně vytočená, kluci.
1: Fackovacího panáka vyndáváme v pondělí, úterý, středu a pátek večer.
5: To je retard.
1: Na Evropě 2.
7: Place. Místo, kde nesmíte chybět. Neopakovatelný zážitek během filmového festivalu v Karlových Varech. Place přinese spojení gastronomie, hudby, umění a nočního života. Těšte se na Sophia Loren Restaurant i na hvězdy, jako jsou Anastasia, Marek Stracený, Miraj, Lucie Bílá, Queenie a další. Od 3. do 11. července. Poštovní dvůr Karlovy Vary. Place. www.place.cz.
1: Ty největší hvězdy našeho éteru jste vy. Nejste normální posluchači. Jste posluchači Evropy 2.
8: A můžu ještě něco říct?
9: No povídej.
8: Ten nejlepší rádio na světě.
9: Adame.
1: Bez generace E2 by to nešlo.
8: Děkuju.
1: My děkujem a držíme ti flek. Evropa 2.
10: Let It Roll 2026 přichází s dosud nejsilnějším line-upem v historii festivalu. Jason Status, Pendulum Live, exkluzivní back-to-back sety, premiérová vystoupení a tematické noci pro všechny fanoušky drum and bassu. 3 dny a noci dechberoucích stage designů u jezera Most od 30. července do 1. srpna. Vstupenky na letitroll.cz.
1: Každé úterý a neděli v 8 večer šlápneme na Evropě 2 na brzdu.
11: Jaký je arabský výraz pro zlost zbodnutí hmyzem?
1: Trojice, která vám pohne bránicí nebo žlučí.
11: Muhammad Komar naspat.
1: Brzda Evropy 2 a neb jakoby show.
12: Tak to je všechno. Ale dobrý to bylo.
1: Každé úterý a neděli v 8 večer na Evropě 2.

Lady Gaga na Evropě 2, skoro 3 minuty po 12:45, pohodové pondělí vám přeju. Ve 13 hodin si dáme čerstvé zprávy a teď jsem si říkal, proč bychom si nedali nějakou písničku, aby vás lehce rozproudila, i když je takhle svátek, ale rozproudění je prostě třeba, abyste potom obědě třeba neusnuli, tak jsem si říkal, že zaspomínáme na jednoho DJe, který je jeden z nejoblíbenějších vůbec na celé planetě. Je to DJ, který navštívil festival, ze kterého jsme 4 dny vysílali Beats for Love zhruba 2 roky naspátek a je to DJ, který vás prostě baví, protože vy si ho přejete. No a když nasadíme nějaký single do naší hitparády, tak pro něj hlasujete. A je to David Guetta. Tak pojďme dát Memories. Hezký 6. červenec. Pohodové pondělí. Ve vašich uších je Evropa 2. A tohle je single, který se jmenuje Memories. David Guetta, volume doprava a pojďme užívat s Evropou 2.

0: Europa 2. 88.2 a 105.5 FM.
1: Ahoj, jsem Martin, mechanik z Carglassu. Potřebujete vyměnit čelní sklo? Spolupracujeme se všemi pojišťovnami a vše za vás vyřídíme. Jen přijedete a my se postaráme. Vyměnit sklo je u nás.

0: chrání dřevo venku až 20 let. To je vyzkoušeno a ověřeno akreditovanou laboratoří. S Estetic Profi už nemusíš pořád dokola natírat. Česká lazura budoucnosti, která oslní celé generace. Estetic Profi. Nově na českém trhu. Více na www.esteticprofi.cz.
1: Připoj se k WhatsApp kanálu Evropy 2 a buď součástí rostoucí komunity. A jestli je ti to málo, rozjeli jsme to i na sociální síti Threads. Sleduj nás a dostávej nejžhavější novinky, pohledy do zákulisí vysílání a exkluzivní soutěže, který jinde nenajdeš. Nech svůj telefon ožít s Evropou 2. Držíme ti flek i na WhatsAppu a Threads.
2: Place. Místo, kde nesmíte chybět. Neopakovatelný zážitek během filmového festivalu v Karlových Varech. Place přinese spojení gastronomie, hudby, umění a nočního života. Těšte se na Sofia Loren restaurant i na hvězdy, jako jsou Anastasia, Marek Stracený, Miraj, Lucie Bílá, Queenie a další. Od 3. do 11. července. Poštovní dvůr Karlovy Vary. Place. www.place.cz.
3: Nemusíš zjíždět milion pages pro nejnovější zprávy ze showbizu, zákulisní drby nebo exkluzivní hudební premči. Všechno je na Facebooku Evropy 2 a k tomu navíc přihazuje moderátory, jak je jinde neuvidíš. A taky fotky ze zákulisí Evropy 2 a spoustu dalšího bizáru a zábavy. Skoro milion z vás sjíždí facebookový profily Evropy 2 a ranní show Evropy 2. Evropa 2 Comedy Tour and DJ's Dance Night. Aneb brzda naživo a taneční party. Nasty, Arny Vojtáno a Petr Říbal vám rozhýbou bránici. A zbytek těla vám protáhnou DJs Burian, Flux a Pomeje. Evropa 2 Comedy Tour and DJ's Dance Night. 24. července v Amfiteátru Loket.
4: Jaký krátkej projev třeba.
3: Vstupenky na Ticketportal.

0: Minutu po 13. hodině je stále Evropa 2, 6. červenec, pondělí, no a Káťa Podrazka je tady. Ahoj Káťo.
1: Ahoj.
0: Pojďme do čerstvých zpráv Evropy 2.
1: A vám všem krásné odpoledne. Po takřka půlročních sporech mezi vládou a prezidentem o sloužení delegace vyrazí zítra ráno čeští politici na summit Severoatlantické aliance v Ankaře. Delegaci povede z rozhodnutí vlády Andrej Babiš. Ministerský předseda tak bude podle oznámení úřadu vlády na obou hlavních akcích summitu. Tady zítřejší neformální večeři i na středečním jednání Severoatlantické rady. Prezidentův program hrad dosud nezveřejnil. Od středy ubyde srážek. Ve zbytku týdne budou teploty většinou mezi 20 a 30 stupni. Víkendová obloha bude převážně jasná. Teploty mohou někde přesáhnout i tropickou třicítku a přehánky budou pouze ojedinělé. Vyplývá to z předpovědi na webu Českého hydrometeorologického ústavu. A teď už se nám z regionu hlásí Zuzka.
2: V Klatovech, druhém největším městě Plzeňského kraje, je od července městská hromadná doprava zdarma. Cestující mohou v autobusech využívat k nástupu i výstupu všechny dveře. Spoje jsou pravidelnější a častější. Zastávky jsou na znamení. Cílem celkové modernizace MHD je podle místostarosty rychlejší cestování, snadnější přesun po městě i pohodlí. Zuzka Kuzáková, Evropa 2.
1: Jiří Lehečka, Linda Nosková a Maria Bousková dnes zabojují o postup do čtvrtfinále Wimbledonu. Lehečka se utká se světovou trojkou Němcem Alexandrem Zverevem na centrálním kurtu. Nosková nastoupí proti Američance Madison Keysové a Bouskovou čeká Belgičanka Elis Mertensová.
3: Evropa 2, kde to stojí?
1: Pozor, se dejte aktuálně na D1 z Ostravy ve směru na Brno. Na kilometru 332 je auto v příkopě. V místě máme taky hlášený silný déšť, tak opatrně. No a komplikace hlásí D8 na příjezdu do Prahy. Na 6. kilometru bouralo osobní auto.
3: Evropa 2, jak je venku?
1: Dnes máme převážně oblačno až zataženo, místy s přeháňkami nebo občasným deštěm. Na Moravě čekáme ojediněle také bouřky. Dnešní nejvyšší teploty 19 až 24 stupňů Celsia. Tolik zprávy a teď už na Evropě 2 pokračuje Pavel Cejnar.
0: Tak jo, hezký den. Po hudební stránce pro vás připravuju Linkiny, ale teď trojka. Kygo, Khalid, Griffin, pecka, Evropa 2.
3: Evropa 2.

Posloucháte dnešní pondělní, teď už odpolední Evropu 2, 6. červenec, Linkini, ale teď skvělý Lake Malawi a budou taky One Republic 10,5 minuty po 13. hodině. Pohodovej den s Evropou 2.

0: One Republic na vaší Evropě 2, pohodové pondělí vám přejeme, máme lehce po čtvrt na dvě, no a já jsem tady mluvil o tom, možná, že někteří z vás jste slyšeli, že na dovolenou bychom si měli vyrazit, že máme jedny baterky, potřebujeme odpočinout, potřebujeme vystoupit z toho stereotypu, to je jasný, dovolená prověří páry, ať to jsou manželský páry, partnerský páry, kamarádský páry, prostě je to úplně jedno, prověří vás to. A teď budu mluvit za chviličku o tom, jak vypadá taková, oni tomu říkají solo cestování, solo dovolená. To vůbec prej není špatná věc a v posledních letech se docela dost rozmáhá. Já osobně vždycky miluju mít přátelé a kamarády, protože večer sednout si u skleničky, u drinku, nebo tak jako popovídat si, poklábosit si, někoho trošku pomluvit a tak dále. To není vůbec špatná věc, když to myslíte v dobrém. Tak ale prej s tou solo turistikou se rozmáhá teďka ten trh, no a pokud náhodou někteří z vás stále nemáte parťáka na tu dovolenku, tak si řekneme, kam konkrétně byste mohli vyrazit, kde to je pro vás nejlepší. A dokonce pozor, se v tom žebříčku skvěle umístila i Česká republika. Tak detaily už za chviličku, do té doby Meduza nebo Nile Horan. Hezké pondělí, Evropa 2. Letní vibe Evropy 2.
1: Evropa 2 Music Chart. Music Chart. Evropa 2 uvádí nejprestižnější hitparádu v českém éteru. Evropa 2 Music Chart. Hlasujte každý týden pro vaše nejoblíbenější songy. Na Evropa 2 CZ. Evropa 2 Music Chart. Každý čtvrtek a neděli od 6 večer. Aktuální žebříček Evropa 2 Music Chart na Evropa 2.cz. Ranní kapučo, odpolední espresso, kokosový laté na cestu. Na Evropě 2 pro vás máme kávu zdarma na celý rok. Je tady letní soutěž s čerpacími stanicemi MOL. Zahrajte si na Evropě 2 opalivové karty a kafe na rok zdarma. Soutěžíme celé prázdniny, šancí bude víc než dost. Poznejte se s MOLkou ještě blíž a tankujte prémiová paliva a kafe z Fresh Corneru, co se do vás vejde. Letní soutěž s MOLkou. Celý prázdniny na Evropě 2. Zpátky k muzice. Evropa 2.

Celoprázdninová soutěž s čerpacími stanicemi MOL jede na plný pecky. Chytej si v éteru Evropy 2 tankovací karty a kafe na rok zdarma. Jeden celý rok pohody na molce s kafem zadara. Celý prázdniny na Evropě 2.

0: odpolední Evropu 2, tak co jste někdy přemýšleli, že budete cestovat sami, že si uděláte takovou tu solo dovču. V poslední době je to prej obrovský hit a já jsem tady dokonce našel takovej ten žebříček, který podle mnoha různých faktorů sestavil žebříček, kam byste mohli, když pojedete na nějaký solo trip, solo cestování, solo výlet vyrazit. Tak na prvním místě prej Kostarika, protože je to nejzajímavější země pro solo cestovatele. Je proslulá deštnými pralesy, plážemi, vulkány a biodiverzitou, což pro solo cestovatele je úplně nejlepší. Na druhém místě Francie obsadila druhou příčku, protože díky Paříži a městu Annecy, pozor, to je nádherný, nabízejí bohaté kulturní vyžití, pěší turistika, bezpečné prostředí a podobně. Když Paříž, tam bych trošku jako pochyboval, ale Annecy prej pecka. No a Filipíny se umístily na třetím místě u takzvaných baťuškářků. Baťuškářků jsou oblíbený díky dostupným lodním transferům a přírodním krásám. Tak jsem pátral, jak dopadlo Česko, no a představte si, že 12. příčku jsme obsadili, prej máme chutné jídlo, levný pití a překrásný města, jo, co si můžete přát. V Praze nelze nenavštívit Karlův most, Pražský hrad a Staroměstské náměstí. Vyzdvihována je i nízká kriminalita a hlavně pěší dostupnost, je to všude blízko. No a ze stek zajímavých výletů doporučujou Český Krumlov. Tak konec konců, proč ne? Tak jestli budete cestovat sami, anebo s někým, přejeme vám šťastnou cestu a hlavně, ať se vám tam líbí. Evropa 2.
1: Evropa 2. 88,0.

0: maximum muziky. Evropa 2. Evropa 2.
1: Let's go. Sounds good. Real good.

0: prázdniny, tak naše nejprestižnější hitparáda českého éteru Evropa 2 Music Chart samozřejmě neutichá. Minulý týden nebyla, protože jsme vysílali jsme živě z festivalu Beats for Love, takže minulý týden nebyla, ale tento týden už bude a dáme si hezky spolu, protože my jsme najeli na takovej ten letní režim a trošku se budeme v hitparádě střídat. Tak nezapomeňte, stále je puštěno hlasování. Hlasuje se až do úterního poledne. No a zahlasovat pro svého favorita můžete na našich stránkách Evropa2.cz. Tak třeba koukal jsem Madonna, Sabrina Carpenter, vynikající hit. Minulý týden dvojka a spadla z jedničky, tak uvidíme, jestli se dostane zpátky. Dále tam vidím na prvních místech Daru, Silver Spoons a další a další. Mrkněte na to, zahlasujte třeba teď hned na Evropa2.cz. Ale Farben, Timmy White, Kenya Grace a za chvíli zprávy Evropa 2.
1: Tvoje léto na maximum s Evropou 2. Evropa 2. 88.2 a 105.5 FM.
2: Ahoj, jsem Martin, mechanik z Carglassu. Zabýváme se jen výměnou a scelením autoskel, ničím jiným. Proto garantujeme špičkovou kvalitu a na scelení vám dokonce dáme doživotní záruku. Je to tak snadné. Stačí jen zajít na carglass.cz.
3: Carglass opraví, Carglass vymění.
1: Už máš přečtený nejnovější drby. Tak šup na Evropa2.cz. Je jich tam fakt dost.

0: Vidím tam toho Jamese Bonda. Adele, Skyfall na Evropě 2. 2 minuty na zpátek odbyla 14. hodina. Káťa je tady, myslím pod Raskou. Ahoj.
1: Ahoj.
0: Pojďme na čerstvé sváteční zprávy Evropy 2.
1: Krásné odpoledne. Zlatého lva za kariéru udělí letos benátský filmový festival 65-letému George Clooneymu. Američan začal svou hvězdnou dráhu ve filmové branži jako herec a později se stal i režisérem a producentem. Festival letos začíná 2. září. Kvůli modernizaci trati od soboty 11. července do pátku 17. července nepojedou v Praze tramvaje mezi vozovnou Střešovice a Malovankou. Zároveň se ale vrátí na trať u Pražského hradu, zatím pouze ve směru od Chodkových sadů na Brusnici. Změní se taky trasy 3 tramvajových linek. A teď už se nám z regionu hlásí Zuzka.
2: Plzeň zvýší od září počet městských strážníků o 15, bude jich mít tedy 287. Celkový stav zaměstnanců městské policie Plzeň se tak zvedne na 348. Město posílí letošní peníze na platy a odvody strážníků o 5% na 297 milionů korun. Cílem je zvýšit bezpečnost ve městě. Zuzka Kuzáková, Evropa 2.
1: Podle Unie evropských fotbalových asociací překročila Mezinárodní federace FIFA omilostněním amerického útočníka Fullerena Belgena hranici. Její krok změnit automatický trest na jeden zápas za červenou kartu v podmínku označila v prohlášení za bezprecedentní a nepochopitelný. Svaz Belgie, která bude zítra soupeřem Američanů na mistrovství světa, se odvolal. Vlnu kritiky vzbudila i informace médií, že o přehodnocení trestu pro nejlepšího střelce týmu Spojených států osobně žádal americký prezident Donald Trump.
3: Evropa 2, kde to stojí?
1: Pozor si aktuálně dejte na D1 z Ostravy ve směru na Brno. Na kilometru 332 je auto v příkopě, na místě zasahuje policie. No a s komplikacemi počítejte taky na D10 z Prahy do Mladé Boleslavy. Na 7. kilometru je omezení a v koloně vás to zdrží asi na 10 minut.
3: Evropa 2, jak je venku?
1: Dneska máme převážně oblačno až zataženo, místy s přeháňkami nebo občasným deštěm. Na Moravě ojediněle také s bouřkami. Dnešní nejvyšší teploty 18 až 24 stupňů Celsia. Tolik zprávy a teď už na Evropě 2 pokračuje Pavel Cejner.
0: Přeju vám příjemné prázdninové sváteční letní odpoledne. 5 minut po 14. hodině, Damiano Davis.

Ať jste kdekoliv, s kýmkoliv, jsme rádi, že vás ladí Evropa 2 i při pondělku lehce po 14. hodině, nebo lehce 18 minut po 14. hodině. Já si myslím, že mnozí z vás velmi rádi posloucháte hudbu anebo Evropu 2, když cestujete autem. To je pravda, samozřejmě vám všem přejeme šťastnou cestu. Já tady mám jedno takové téma, takové ty auta, co jezdí bez řidičů. Už někde se to dá vyzkoušet, někde to je v běžné praxi. Samozřejmě má to svý mouchy. Řekneme si o tom už za chviličku detaily, kde konkrétně to můžete vyzkoušet a jaký mouchy to má. Ale u této příležitosti, když mluvím k tomu cestování, tak bych všem chtěl popřát, pokud někam jedete právě teď šťastnou cestu. Myslím si, že ta dopravní situace je celkem v pohodě, protože pondělí, státní svátek, ale bude se přihoršovat. Mnozí po tom prodlouženém víkendu se budou vracet zpátky. Tak pozor na to, když přijedete do nějaké zácpy, myslím dopravní zácpy, tak pevné nervy. My pro vás vždycky do zpráv připravujeme aktuální dopravní servis, ale teď bych chtěl pro všechny řidiče a řidičky a pro celý posádky všech aut poslat následující písničku. Steven Sanchez na vaší pondělní odpolední Evropě 2.

0: Instagram Evropy 2 je plnej hvězd, novinek, ale taky rádiových fejlů.
1: Ježíš, mě tam skočí nějaká tabu. Ježíš, já nemůžu číst otázky, já to nevidím.
0: Musíš. A pohledů do zákulisí vysílání.
2: A bobinka tady vedle mě je nevyspaná.
0: Už skoro 400 tisíc lidí to ví.
3: To je moje show.
0: Dej taky follow E2.cz.
4: Nazdar přátelé, ukážu vám pár tričků, začínáme.
0: Evropa 2, držíme ti flek i na Instagramu.
3: Vždycky to byla moje show.
5: Mobil? Mega sleva. Kávovar? Mega sleva. A vyváž? Taky mega sleva. Na Alze jsou jich teď tisíce. I na drogerii nebo kosmetiku. A když do půlnoci objednáš, ráno v Alza boxu máš. Ušetři v mega slevách na Alza.cz.
6: Náš výkup je teď totální hardcore.
7: V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
8: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou pečení bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Bílé hrozny stolní bez semene 500 gramů za 34,90. A velkopopovického kozla v multipeku 6x půl litru za 99,90. Lidlu, to se vyplatí.
9: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days, ty nejlepší dny na nákupy. Nyní kapsle domičky Finish Ultimate Plus se slevou 14% za 299 korun. Allegro Days jen do 19. července.
0: Ranní kapučo, odpolední espresso, kokosový laté na cestu. Na Evropě 2 pro vás máme kávu zdarma na celý rok. Je tady letní soutěž s čerpacími stanicemi MOL. Zahrajte si na Evropě 2 opalivové karty a kafe na rok zdarma. Soutěžíme celé prázdniny, šancí bude víc než dost. Poznejte se s MOLkou ještě blíž a tankujte prémiová paliva a kafe z Fresh Corneru, co se do vás vejde. Letní soutěž s MOLkou. Celý prázdniny na Evropě 2. Zpátky k muzice.
10: Evropa 2.

0: Mám tady takové lehké téma, které už v Americe dávno funguje, tady u nás zatím ne. Někdo říká, že je to cesta ke zkáze lidstva, jiný tvrdí, že se tam cítí bezpečněji než v autě s řidičem. Mluvím o takových těch robotických autech, které potřebují k jízdě jenom kamery, senzory a software. Představte si, že najednou v Americe to jako funguje, přijede auto, vy si ho objednáte, otevřou se dveře, kufr, tam si dáte zavazadla, jdete do auta, tam vás nějaký hlas přivítá, potom se to rozjede a volant se sám točí a jedete a jedete a jedete. No normálně už to tam funguje. Vedle Phoenixu, San Francisco, Los Angeles a Miami se tyhle ty vozy postupně rozjíždějí taky v Austinu, Dallasu, Houstonu, San Antonio v Atlantě, no a taky v Minneapolis, Tampě anebo New Orleans, a vlastní robotaxi službu připravuje taky Londýn a Tokio, takže už to budeme mít doslova za dveřmi. Já nevím, jestli takhle, ta představa, že bych jel třeba z rádia domů a mohl bych si na hodinku schrupnout, nebo hodinku a půl, podle toho, nebo si dělat nějakou jinou práci, není vůbec špatná, ale nevím, jestli bych to dokázal, jestli bych tomu věřil. Podle mě mezi námi je takových, že tomu nevěří, ale oskoušet to, takovouhle auto, jízdu, takovouhle, tomu říkáme, hudba budoucnosti, není vůbec špatná věc. Má to prej nějaký mouchy, že najednou auto zamrzne, ten software prostě nejede, musí to opravit tak podobně, ale prý nehod se stává opravdu velmi málo a někdo se v tom cítí o hodně bezpečněji než v autě s řidičem, no. Tak uvidím, každopádně nevím, jestli se mám bát anebo těšit, tak zase za to za chviličku sednu, dám za jedna a pojedu. A jak vy? Jak to máte vy? Evropa 2.
1: Tvoje léto na maximum. S Evropou 2. Evropa 2. Evropa 2. 88.2 a 105.5 FM.

0: Ladí vás pondělní, sváteční, odpolední Evropa 2, no a se mnou už jsou tady ve studiu mý dva kolegové, já je dlouho neviděl. Oni sami sebe taky dlouho neviděli, říkali, 6 dní jsme byli bez sebe a je to Petr Říbal a Ondra Urban, nazdar borci.
1: Jsme tady, ahoj.
2: Ahoj cejny.
0: Nazdar hoši.
2: Mně se chce říct buongiorno, když slyším tu muziku.
0: Buongiorno, buongiorno. Dal bych si pizzu, prosecco.
2: Quattro formaggi. Tutti frutti.
0: No tyjo, tutti frutti, čověče.
2: To už se nedělá, podle mě.
0: Ne, ale zubní pasta existuje.
2: Jo, to jo.
0: Myslím, že, viď?
1: Jo, myslím, že je. My jsme ji teďka chtěli kupovat malý.
0: No, vidíš
1: fakt
0: to?
1: Je, fakt pořád je. No, mimochodem, to Ondrovo quattro formaggi, no. Mi se to už tak vrlo pod kůži, že když jsem třeba někde v pizzerii a chci si objednávat quattro formaggi, já ji mám ještě nejradši. Tu vždycky říkám tímhle tónem a nedokážu se toho zbavit. No. Quattro formaggi.
0: To je dobře. Hele, klidně ten přízvuk nechte i do odpoledního vysílání. No. Myslím si, že Itálie nikdy není jako dost.
2: Ano, dnešní vysílání na Evropě 2 bude čistá Itálie. Budou lítat hrnce, pokličky, talíře.
0: No tak jo, kluci, tak vám přeju hezké odpoledne.
2: Běž si odpočnout,
0: přeju vám dobrou náladu a hlavně sednu do auta, dám za jedna, pojedu D11 a budu vás poslouchat.
2: Děkujeme.
0: Tak ať se daří.
2: Ahoj.
0: Zítra ahoj.
3: Evropa 2, 88.2 a 105.5 FM.
4: Ahoj, jsem Martin, mechanik z Carglassu. Kamarád se mě ptal, proč by si měl nechat vyměnit autosklo právě u nás. Já mu říkám, protože neděláme nic jiného, jen měníme a opravujeme autoskla. A děláme to rádi a fakt dobře. Stačí jen zajít na carglass.cz.
5: Carglass opraví, Carglass vymění.
3: Živý hraní, rozhovory a tisíce dalších skvělých videí na jednom místě.
6: No to, že si cigán, tak si fakt jako dobrý.
3: Čekuj sekci video na Evropa2.cz.
7: Co na dřevo, aby vydrželo? Estetik Profi by to chtělo. Estetik Profi ochrání dřevo před počasím až 20 let. To je ověřeno akreditovanou laboratoří. Estetik Profi. Česká lazura budoucnosti, která oslní celé generace. Estetik Profi nově na českém trhu. Více na www.estetikprofi.cz.

0: Já jsem se na tuhle tu chvíli tak těšil a teď je tady. Dámy a pánové, Katka Podraská, 2:15 a u nás na Evropě 2 aktuální zprávy.
1: Ach jo, krásné odpoledne. Lidé v Česku si dnes připomínají den upálení mistra Jana Husa, který je i státním svátkem. Tento středověký církevní reformátor byl pro své názory upálen v německé Kostnici. Tradičně se k výročí jeho úmrtí dnes uskuteční bohoslužba v betlémské kapli v Praze. Zároveň se druhým dnem konají Husovy oslavy v jeho rodiště Husinci na Prachaticku. Tropická vedra poškodila frekventovanou cyklostezku mezi Zlínem a Luškovicemi. Betonové desky se vlivem vysokých teplot rozpínaly, zapřely se do sebe a místy se zvedly až do výšky více než 40 cm. Město nebezpečné místo provizorně ohradilo. Někteří cyklisté tudy ale dál projíždějí a betonovou překážku využívají dokonce jako skokánek. Radnice zatím neví, kdy bude cyklostezka opravena ani kolik budou práce stát. Píšou o tom Novinky.cz.
0: Ale to se mi strašně líbí. Víš, všude na světě by z toho byl problém. Rozbitá cyklostezka. My si tam uděláme skokánek.
1: Tady je z toho atrakce.
0: To je skvělý.
1: Pojďme za Zuzkou.
2: Na Frýdecku Místecku se od zítřka bude opravovat zhruba 3,5 kilometru dlouhý úsek frekventované silnice 1/56 v Beskydech mezi obcí Ostravice a vodní nádrží Šance. Řidiči tak musí počítat s omezením. Nutnost rekonstrukce potvrdil nezávislý diagnostický průzkum, který konkrétně popsal přítomnost vozovkových vad. Zuzka Kozáková, Evropa 2.
1: Evropská unie vysílá 4 hasící letouny na pomoc s rozsáhlým požárem na jihu Francie. Oheň už zasáhl zhruba 4,5 tisíce hektarů, tedy více než čtyřnásobnou plochu oproti požáru v Českém Švýcarsku v roce 2022 a úřady evakuují kolem 10 tisíc lidí. Kvůli rychle se šířícím plamenům se část cyklistické Tour de France uskuteční bez diváků.
3: Evropa 2, kde to stojí?
1: Se zdržením počítejte na D10 ve směru z Prahy do Mladé Boleslavy. Na 6. kilometru vjedete do kolony, na 8. kilometru je omezení, v levém pruhu jsou silničáři. No a pozor taky na silnici číslo 50 ze Starého Hrozenkova směrem do Brna, opatrně na obchvatu Uherského Brodu. Řeší tady nehodu osobního auta s nákladním.
3: Evropa 2, jak je venku?
1: Dnes máme převážně oblačno až zataženo, místy s přeháňkami nebo občasným deštěm. Na Moravě čekáme ojediněle také bouřky. Dnešní nejvyšší teploty 19 až 24 stupňů Celsia. Máme po zprávách a teď už si slovo na Evropě 2 přebírá Ondra Urban a Petr Hříbal.
4: Let's, kdo by mohl být zmatený, že už je 18 hodin, protože to je náš čas, ale ne, je 15.05.
0: Ano, jdeme na to, Petr Ondra začíná odpolední maximum muziky.
3: Evropa 2. I'm here in silence in the night. I'm losing battles with a voice that I can fight. These streets are far from black and white. Nobody knows a thing about what's wrong with life. There's only darkness down the road. But you're the light that's shining through silver and gold. And I know I'll always be alright.

0: Mr. Know It All na Evropě 2, jak mu říkáme tedy Švims, je tady odpolední maximum muziky.
1: Tohle už jsou Linkin Park a za chvilku dramatická situace, kterou způsobili dva čeští turisté, dovolenkáři v Egyptě. Křičeli na sebe, něco zařvali a najednou všichni začali zdrhat z vody a způsobili totální paniku.
0: Tak to mě zajímá.
1: No, tak co se v tom Egyptě stalo, řekneme za chvilku na Evropě 2.

0: Poznal si Ozony, Numa Numa jej.
1: Jo, jo.
0: No, je to tam.
1: No jo, v roce 2026 David Guetta a One Republic dohromady. Teď se podíváme na slunou pláž do Egypta. Jenom si to představte. Máte ultra all inclusive. Mm. Drinky. Co by si srkal?
0: Cuba Libre.
1: Cuba Libre, Katka.
2: Já bych si dala sex on the beach.
1: Jasně.
0: Bavíme se o pití.
1: Takže jste spolu na pláži, klídek, pohodička, vlny šplouchají. Víš, jen takovej letní egyptský vánek, tě sem tam ované, aby ti bylo fajn. Prostě si užíváš pláž. Najednou dramatická situace. Všichni začnou utíkat z moře. Hmm. Protože v tom hotelu na té pláži jsou i dva Češi. Mm-hmm. A křičí na sebe. Mm-hmm. Ve vodě je žena, její manžel na ní křičí z pláže. A řve: Šárko! Šárko! A v tu chvíli všichni cizinci strájí z moře. Šárko! Evropa 2. Evropa 2. Ondra Urban a Petr Hříbal. Evropa 2. Evropa 2 teď buší na displej tvýho smartphonu silněji než kdy jindy. Připoj se k WhatsApp kanálu Evropy 2 a buď součástí rostoucí komunity. A jestli je ti to málo, rozjeli jsme to i na sociální síti Threads. Sleduj nás a dostávej nejžhavější novinky, pohledy do zákulisí vysílání a exkluzivní soutěže, který jinde nenajdeš. Nech svůj telefon ožít s Evropou 2. Držíme ti flek i na WhatsAppu a Threads.
3: Dovolená u moře s Blue Style, expertkou na cestování Lenkou Pátek a huňatým parťákem Bluem.
4: Ahoj, jsem Blue. Miluji, když na dovolené nejen odpočíváte, ale i objevujete a poznáváte. Lenka také chvilku neposedí.
5: Albánie se stala oblíbenou destinací. Tato rozmanitá země je vhodná jak pro aktivní dovolenou, tak lenošení na dlouhých písčitých plážích. K výletům lákají hory a nedotčená příroda. Milovníci historie ocení množství starověkých památek, některé najdeme i na seznamu UNESCO. Gurmáni ocení zdejší kuchyni, která čerpá inspiraci ze středomořských a balkánských chutí. Díky pozvolnému vstupu do moře je Albánie ideální pro rodiny s dětmi i starší cestovatele. Třešničkou na dortu jsou necelé 2 hodiny letu, ať už z Prahy, Pardubic, Brna nebo Ostravy. Příjemné ceny jsou dalším velkým lákadlem. Proč tedy nevyužít nabídky Last Minute léto a nestrávit prázdniny třeba v Albánii?
4: Blue! Svou vysněnou dovolenou hledejte na bluestyle.cz.
6: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou pečení bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Bílé hrozny stolní bez semené 500 gramů za 34,90. A velkopopovického kozla v multipeku 6x0,5 litru za 99,90. Vím, to se vyplatí.
7: Ačka jsou i v létě plná výhod a benefitů. Vyberte si z 19 000 vozů s garantovanou letní slevou až 100 000 korun a s možností výměny až do 60 dnů. Nyní ještě dostupněji díky výhodnému financování na míru. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
8: Využijte slev na Zalandu. Ušetřete až 70% na stylových kouscích, které oživí váš šatník. Co si vezmu na sebe, když po práci vyrážím k vodě? Co si vezmu na sebe, když si chci užít festival naplno? Vyberte si ten pravý outfit na jakoukoliv příležitost a ušetřete až 70% nyní na Zalando.cz. Co si vezmu na sebe? Zalando.
9: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days, ty nejlepší dny na nákupy. Nyní startovací zdroj s kompresorem Verda se slevou 10% za 1795 korun. Allegro Days jen do 19. července.
10: Ranní kapučo, odpolední espresso, kokosový latte na cestu. Na Evropě 2 pro vás máme kávu zdarma na celý rok. Je tady letní soutěž s čerpacími stanicemi MOL. Zahrajte si na Evropě 2 opalivové karty a kafe na rok zdarma. Soutěžíme celé prázdniny, šancí bude víc než dost. Poznejte se s MOLkou ještě blíž a tankujte prémiová paliva a kafe z Fresh Corneru, co se do vás vejde. Letní soutěž s MOLkou. Celý prázdniny na Evropě 2.
11: Vychází červencová Moje psychologie. Matěj Rupert. Do politiky by měli jít ti nejlepší z nás. Práci budete mít rádi, jen když jste v pohodě, říkával už Baťa. Paradoxy dovolené. Proč šetřiví lidé najednou utrácejí? Navíc k předplatnému zdarma venkovní set nábytku. Moje psychologie právě v prodeji.
12: Zpátky k muzice. Evropa 2.

Prázdninová soutěž s čerpacími stanicemi MOL jede na plný pecky. Chytej si v éteru Evropy 2 tankovací karty a kafe na rok zdarma. Jeden celý rok pohody na molce s kafem zadara. Celý prázdniny na Evropě 2.

0: To je tak dobrý, že i v roce 2026 můžeme říct, to je Whitney Houston a Kygo na Evropě 2.
1: Naším tématem teď bude konverzace, dejme tomu v manželství, nebo prostě mezi mužem a ženou. Máme tady schválně i Katku, protože ona určitě dokáže potvrdit, že volit správná slova od muže k ženě je strašně důležitý.
2: Je to tak, na tom závisí všechno.
1: No, nesmíš do toho vletět jako slon do porcelánu. Musíš našlapovat každý slovíčko, že i jedno slovíčko může udělat velký problém.
2: Happy wife, happy life, že?
1: Tak, to je to. No
0: jo.
1: Proto já sem do éteru přináším takové moudro, které jsem našel na Facebooku a myslím si, že by se mohlo hodit.
0: No počkej, ale to může zachránit nespočet životů, nespočet manželství.
1: Mužských životů.
0: No tak to rozhodně.
1: No.
2: Tak povídej.
1: Takže, pokud je tvoje přítelkyně celý den protivná a bez nálady, zkuse jí zeptat, jestli to náhodou není kvůli tomu, že přibrala.
2: Cože? Ještě jednou.
1: A to je smrt. A to je konec.
2: Tak to jo.
3: To na maximum. Evropa 2, 88.2 a 105.5 FM. Place, místo, kde nesmíte chybět. Neopakovatelný zážitek během filmového festivalu v Karlových Varech. Place přinese spojení gastronomie, hudby, umění a nočního života. Těšte se na Sofia Loren Restaurant i na hvězdy, jako jsou Anastasia, Marek Stracený, Miraj, Lucie Bílá, Queenie a další. Od 3. do 11. července. Poštovní dvůr Karlovy Vary. Place. www.playce.cz.
4: Užij si ty nejlepší fóry z éteru Evropy 2. Pojď na Evropa2.cz a bav se na maximum.
5: Let It Roll 2026 přichází s dosud nejsilnějším line-upem v historii festivalu. Jason Status, Pendulum Live, exkluzivní back-to-back sety, premiérová vystoupení a tematické noci pro všechny fanoušky drum and bassu. 3 dny a noci dechberoucích stage designů u jezera Most od 30. července do 1. srpna. Vstupenky na letitroll.cz.

0: Hezké sváteční odpoledne vám přeje Evropa 2.
1: Mám tady takovou zajímavou vztahovou otázku, jestli když svoji partnerku nebo partnera podvádíš s umělou inteligencí, je to opravdová nevěra?
0: Vysvětli mi, jak se dá podvádět s umělou inteligencí.
1: No totiž, Gen Z, mladí, teď pojďme to nepaušalizovat, ale mladí to mají aktuálně tak, že se vlastně neseznamují mezi sebou. Kluk, holka, kluk, kluk, holka, holka. Prostě, že se seznamují s umělou inteligencí a randí s AI.
0: No jako jenom, že si s ní píšou.
1: No,
0: že reálně nemůže jít na rande s umělou inteligencí.
1: Jasně, jasně.
0: Do kina, no.
1: Ale v uvozovkách mají jako vztah s AI, píšou si.
0: Píšou si.
1: No a teď třeba, ono to je tak, že jdou do kina a říkají, hele, tak já jdu na film ten a ten, půjdeš se mnou? Jo, jasně, půjdu s tebou. A teď v tom telefonu je vlastně vedle tebe. Při někteří kupujou sedadlo pro ten telefon, jakože.
0: Ne.
1: Jo? No, no ne. A vyvstala otázka, že někdo se s reálným partnerem rozešel proto, že měl vztah s AI. Jestli to vlastně je podvod. Jak to vnímáš? A nebo takhle.
0: Opravdu chceš vědět, jak já tohle vnímám?
1: Nebo takhle. Pojďme si porovnat výhody klasického partnerství a partnerství s umělou inteligencí.
0: Mm-hmm.
1: Víš? No, ve finále ono to totiž může v některých případech vyjít na stejno. Když se zamyslíš, přijdeš domů a řekneš, co bude k večeři?
0: Mm-hmm.
1: Nic.
0: Co si ukuchtíš?
1: Nic, co si uvaříš?
0: No.
1: Přesně. No a když se zeptáš umělý inteligence, co bude k večeři? Vygenerovala jsem ti fantastický steak.
0: To jo, ale musíš si ho udělat sám.
1: No, takže to je zase nic, jo?
0: Já ti řeknu, jaká je výhoda reálného partnerství.
1: No.
0: Vlastně je to jednoduchý, krátký. Má to 3 písmenka. S, E, X. To hovoří za vše.
1: Je vidět, že se vyznáš.
2: Evropa 2. Evropa 2. Ondra Urban a Petr Hříbal. Evropa 2. Evropa 2. 88.2 a 105.5 FM.
3: Ahoj, jsem Martin, mechanik z Carglassu. Potřebujete nové čelní sklo? U nás vám ho vyměníme snadno a bez starostí. Spolupracujeme se všemi pojišťovnami a tak všechno vyřídíme za vás. Stačí jen zajít na carglass.cz.
4: Carglass opraví, Carglass vymění.
2: Na Evropě 2 nehrajeme jenom za odměnu. Na Evropě 2 to můžete večer i někomu pěkně vytmavit.
5: Mýmu sousedovi, který na mě vyběh s vidlema.
2: Jestli vás dneska někdo takhle namíchnul, zahrajte mu song za trest.
6: Jsme sdíleli jeden pokoj a frajer tam v noci naběh a zeblil mi postel.
2: Song za trest.
7: Jsem úplně vytočená, kluci.
2: Fackovacího panáka vyndáváme v pondělí, úterý, středu a pátek večer.
6: To je retard.
2: Na Evropě 2.
8: Place. Místo, kde nesmíte chybět. Neopakovatelný zážitek během filmového festivalu v Karlových Varech. Place přinese spojení gastronomie, hudby, umění a nočního života. Těšte se na Sofia Loren Restaurant i na hvězdy, jako jsou Anastasia, Marek Stracený, Miraj, Lucie Bílá, Queenie a další. Od 3. do 11. července. Poštovní dvůr Karlovy Vary. Place. www.place.cz.
2: Ty největší hvězdy našeho éteru jste vy. Nejste normální posluchači. Jste posluchači Evropy 2.
9: A můžu ještě něco říct?
0: No povídej.
9: To je nejlepší rádio na světě.
0: A dáme.
2: Bez generace E2 by to nešlo.
9: Děkuji moc.
2: My děkujem a držíme ti flek. Evropa 2. Evropa 2 Comedy Tour and DJ's Dance Night. Aneb brzda naživo a taneční party. Nasty, Arny Vojtáno a Petr Hříbal vám rozhýbou bránici. A zbytek těla vám protáhnou DJs Burian, Flux a Pomeje. Evropa 2 Comedy Tour and DJ's Dance Night. 24. července v Amfiteátru Loket.
0: Jaký krátký projev třeba.
2: Vstupenky na Ticket Portal. Každé úterý a neděli v 8 večer.
0: Tam jsem občas
10: není čemu zasmát.
2: Šlápneme na Evropě 2 na brzdu. Trojice, která vám pohne bránicí a občas vám šlápne na kuří oko.
10: Jo. A že máš triko, který si na sobě měl v 15, no, to si vzít já, tak jsou to tanga.
2: Brzda Evropy 2 a nep jakoby show.
11: Hele, budem si spolu povídat a on říká, no tak jak se jmenuješ? On říká, Prší. A ty? Já jsem Kanasta. On říká, no tak mi vykládej.
2: Každé úterý a neděli v 8 večer na Evropě 2.

0: 16.00 přesný čas, přejeme hezké sváteční odpoledne. No a jsou tady další zprávy. Katka Podravská připravená na Evropě 2.
1: Krásné odpoledne u zpráv. Zemřel známý psycholog, manželský a rodinný poradce Petr Šmolka. Bylo mu 80 let. Petr Šmolka se zasloužil o etablování manželského a rodinného poradenství v Česku tím, že spolu založil a dlouhodobě vedl první porevoluční odborný psychologický spolek Asociaci manželských a rodinných poradců. Mnoho let byl jejím prezidentem. Napsal víc než desítku odborných knih. Po takřka půlročních sporech mezi vládou a prezidentem o složení delegace vyrazí zítra ráno čeští politici na summit Severoatlantické aliance v Ankaře. Delegaci povede z rozhodnutí vlády Andrej Babiš. Ministerský předseda tak bude podle oznámení úřadu vlády na obou hlavních akcích summitu, tedy zítřejší neformální večeři i na středečním jednání Severoatlantické rady. Prezidentův program Hrad dosud nezveřejnil. A teď už Zuzka.
2: Plzeň zvýší od září počet městských strážníků o 15, bude jich mít tedy 287. Celkový stav zaměstnanců městské policie Plzeň se tak zvedne na 348. Město posílí letošní peníze na platy a odvody strážníků o 5% na 297 milionů korun. Cílem je zvýšit bezpečnost ve městě. Zuzka Kuzáková, Evropa 2.
1: A my jdeme na sport. Nasazená 21. Marie Bousková do druhého wimbledonského čtvrtfinále nepostoupila. S belgickou tenistkou Elis Mertensovou prohrála 4-6, 4-6.
3: Evropa 2, kde to stojí?
1: S možným časem navíc počítejte aktuálně na D1 mezi kilometry 311 a 320 ve směru na Ostravu. Je tady zúžení, pracují tady silničáři. Opatrně taky na D10 na 8. kilometru ve směru na Turnov, i tady se pracuje.
3: Evropa 2, jak je venku?
1: Zítra bude oblačno až zataženo, ráno v severovýchodní polovině území místy s přeháňkami anebo občasným deštěm. Během dne pak očekáváme, že srážky budou ubývat. Nejvyšší zítřejší teploty vyšplhají na 23 až 28 stupňů Celsia. Tolik zprávy a teď už na Evropě 2 pokračuje Ondra s Petrem.
0: A my jsme rádi, že v toto sváteční odpoledne posloucháte Evropu 2.
4: Ano, děkujeme za zprávy a nabízíme další odpolední maximum muziky na Evropě 2. Evropa 2.

0: 9 minut po 16. hodině. Tady je odpolední pondělní sváteční Evropa 2.
1: A za chvilku přinesu zajímavou informaci, která se týká fotbalového mistrovství. Nabídnu největšího smolaře šampionátu.
0: Jo?
1: To neuvěříš, co se mu stalo, člověče.
0: Tak to všechno za okamžik. Teď Tayo Cruz, Ludacris. Díky za vaše uši. Evropa 2.

0: večer na maximum jsem chtěl říct. To je zvyk je železná košile, jenomže ono je čtvrt na pět a my vám přejeme hezké odpoledne s Evropou 2 s Ondrou.
1: Mám tady ohlédnutí za dnešním brzkým ranním zápasem mezi Anglií a Mexikem. Anglie vyhrála 3-2, postoupila. Prý to byl jeden z nejlepších zápasů letošního šampionátu. Škoda, že to bylo ve 2 ráno a nikdo ho neviděl. Ale prý to bylo dobrý.
0: No ale to je pro nás, pro těch našich 10 milionů v úvozovkách.
1: No ne, tak pro celou Evropu. A to už je víc lidí.
0: No, tak ještě jsou tam jako jiný časový pásma, ale stejně ta hodina dvě nepomůžou. No. Máš pravdu.
1: No, ale zajímavá věc se stala anglickému hráči Jordanu Hendersonovi. On nehrál, on celý zápas proseděl na lavičce. A vlastně nejenom celý zápas, on celé mistrovství je na lavičce, hrál jenom 6 minut proti Panamě. Takže prostě je tam tak... jako na ozdobu trošku.
0: Jasně je tam.
1: I přesto včera dostal žlutou kartu v 98. minutě, protože pořvával něco z lavičky, tak mu rozhodčí dal kartičku.
0: Jo.
1: A aby toho nebylo málo, tak při pozápasových oslavách přeskakoval takový ten reklamní banér a zlomil si zápěstí. A dokonce ho museli odnášet na nosítkách, měl kyslíkovou masku. Takže ten borec si nekopnul do balónu, dostal žlutou kartu a ještě si zlomil zápěstí. To je smolař roku. To už se nebude říkat zlom vás, ale zlom zápěstí.

0: Hvězdám na Evropě 2.
1: Ahoj, Czechia, it's Mike Shinoda from Linkin Park. Let me take you
2: dancing. Hey, what's up, it's Jason Derulo. Zdravím Evropo 2.
3: Ahoj, tady Tate McRae. Faslo Cash Evropu 2.
0: Evropa 2.
4: Náš výkup je teď totální hardcore.
5: V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
6: S touhle nabídkou jsme se vytáhli. Stáhněte si aplikaci Shell a automaticky získáte slevu 2 koruny na litr paliva Shell na první 3 tankování. A navíc celé léto dostáváte 2x více věrnostních bodů za nákup paliva a vybraného občerstvení Shell Café. Více na Shell.cz. Shell. Go well.
7: Vychází červencová Moje psychologie. Matěj Rupert. Do politiky by měli jít ti nejlepší z nás. Práci budete mít rádi, jen když jste v pohodě, říkával už Baťa. Paradoxy dovolené. Proč šetřiví lidé najednou utrácejí? Navíc k předplatnému zdarma venkovní set nábytku. Moje psychologie právě v prodeji.
0: Zpátky k muzice.
8: Evropa 2.

0: Posloucháte pondělní sváteční Evropou 2.
1: Kdy jste naposledy viděli čmeláka?
0: Já asi včera zrovna.
1: No pozor, tak to je dobře. Přišlo ti něco zvláštního na tom čmelákovi?
0: Ne, přiletěl na kytičku, sebral pil a letěl dál.
1: Slyšel jsi ho?
0: To nevím.
1: No totiž, problém je v tom, že čmeláci přestávají bzučet.
0: Nekecej. Jo. Mají nějaké tlumiče nebo co?
1: Ne. Je to proto, že hnojíme pesticidy. No a pro ně je to jako droga. A oni zapomínají bzučet. No ale to je problém, protože oni vlastně tím bzučením dávají najevo i ostatním druhům, kde je třeba co opylovat, kde je vlastně potrava. A je to důvod k tomu, aby přežili. Když bzučí, tak se dokážou orientovat nejen oni, ale i všichni ostatní. Aha. A když nebzučí, no tak je to zlý.
0: Aha.
1: No a přestávají bzučet čmeláci.
0: To jsem nevěděl, že bzučení je takhle důležité.
1: Jo, je to strašně důležitý a nebzučí, protože hnojíme pesticidy.
0: Hmm. No. A nebo začali jezdit na elektřinu, víš? Jako ty elektroauta, ty taky nejsou slyšet.
1: Jo, takhle.
0: Je to elektročmelák.
1: Že i čmeláci přešli na elektro.
0: No.
1: Tak to mě nenapadlo. Elektročmelák.
2: Evropa 2. Evropa 2. 88.2 a 105.5 FM.

0: Hezké pondělní sváteční odpoledne, posloucháte Evropu 2.
1: Myslím, že teď prožíváme vlastně celkem příjemné léto z pohledu teplot. Že to není ani hodně, ani málo.
0: Teď už jo, spí se krásně, večer je třeba 17 stupňů, to je nádherný.
1: Ale všichni máme v paměti minulý víkend, když byly ty tropy, padaly rekordy. Možná, že někteří spali nazí v noci, v dobré víře, že je to jako ochladí, ale ne, je to špatně. Nespěte nazí, varovali odborníci. Místo spaní na Adama a Evu, které může člověku spíše uškodit než pomoct, spěte v pyžámku.
0: Ale to je teda voda na můj mlejn. Já i v těch vedrech, a to jsme spali u babičky pod střechou, a ta střecha nebyla moc izolovaná, takže jsme měli fakt vedro od té střechy, od toho stropu. Tak já mám, nikdo to nechápe, ale mně je tak příjemně. Normálně pyžamo s dlouhým rukávem a takový kostkovaný kaloty dlouhý. A spí se mi v tom hezky. Já se přikraju ještě k tomu a je mi vlastně fajn. Já vím, že to je zvláštní, když je 30 stupňů v místnosti, ale mně je fajn, takže pyžamo za mě rozhodně ano.
1: Já k tomu přidám fakta. Bez pyžama se totiž hůře odpařuje pot a zůstává přímo na pokožce. Lepkavý pocit pak stěžuje spánek. Odložení oblečení může rovněž vést ke kožním problémům, zejména pokud má člověk citlivou pokožku, a odborníci dále upozornili na to, že se lůžkoviny rychleji zašpiní potem, tělovými oleji a tělesnými tekutinami, které se na ně přenesou.
0: Tělovými oleji mě baví. No. Jakože se namažeš před spaním.
1: Ne, to produkuješ ten olej, ne?
0: Ne, to myslí tělovej olej. Myslí podle mě, že se namažeš třeba kokosovou vůní.
1: Nemyslíš, ty se před spaním mažeš kokosovou vůní?
0: No, ty moje manželka se jako maže takhle.
1: Jo.
0: No, ona se maže takhle, já se mažu jinak.
2: Evropa 2, 88.2 a 105.5 FM. Lazura Estetik Profi chrání dřevo venku až 20 let. To je vyzkoušeno a ověřeno akreditovanou laboratoří. S Estetik Profi už nemusíš pořád dokola natírat. Česká lazura budoucnosti, která oslní celé generace. Estetik Profi. Nově na českém trhu. Více na www.estetikprofi.cz. Kdo si hraje, nezlobí. A když si hraješ s Evropou 2, dostaneš spoustu dárků, který nutně potřebuješ. Čekuj sekci soutěže na Evropa2.cz.
3: Ahoj, jsem Martin, mechanik z Carglassu. Když vám praskne čelní sklo, prostě nám zavolejte. Sklo vyměníme, asistenční systémy seřídíme a s pojišťovnou vše za vás také vyřešíme. Vyměnit sklo je tak snadné a rychlé. Stačí jen zajít na carglass.cz.

0: Minuta po 17. Posloucháte Evropu 2. Připraveny jsou aktuální zprávy a ty přináší Katka Podraská.
1: Krásné odpoledne. Zlatého lva za kariéru udělí letos benátský filmový festival 65-letému George Clooneymu. Američan začal svou hvězdnou dráhu ve filmové branži jako herec a později se stal i režisérem a producentem. Festival letos začíná 2. září. Kvůli modernizaci trati od soboty 11. července do pátku 17. července nepojedou v Praze tramvaje mezi vozovnou Střešovice a Malovankou. Zároveň se ale vrátí na trať u Pražského hradu, zatím pouze ve směru od Chodkových sadů na Brusnici. Změní se tak trasy 3 tramvajových linek. A teď už slovo předáváme Zuzce.
2: Klatovech, druhém největším městě Plzeňského kraje, je od července městská hromadná doprava zdarma. Cestující mohou v autobusech využívat k nástupu i výstupu všechny dveře. Spoje jsou pravidelnější a častější. Zastávky jsou na znamení. Cílem celkové modernizace MHD je podle místostarosty rychlejší cestování, snadnější přesun po městě i pohodlí. Zuzka Kuzáková, Evropa 2.
1: Fotbalový svět řeší kontroverzní rozhodnutí FIFA, která zrušila automatický trest pro amerického útočníka Follerina Belgena za červenou kartu. UEFA verdikt označila za bezprecedentní a nepochopitelný. Svaz Belgie, která bude zítra soupeřem Američanů na mistrovství světa, se odvolal. Vlnu kritiky vzbudila i informace médií, že o přehodnocení trestu pro nejlepšího střelce týmu Spojených států osobně žádal americký prezident Donald Trump.
3: Evropa 2, kde to stojí?
1: Se zdržením počítejte na D10 ve směru z Prahy do Mladé Boleslavy. Na 6. kilometru vjedete do kolony, na 8. kilometru je omezení, v levém pruhu jsou silničáři. Pozor taky na D8, na 26. kilometru ve směru na Prahu máme tady hlášené odstavené osobní auto, tak opatrně.
3: Evropa 2, jak je venku?
1: Zítra nás čeká oblačno až zataženo, ráno v severovýchodní polovině území místy s přeháňkami nebo občasným deštěm. Zítřejší nejvyšší teploty vyšplhají na 23 až 28 stupňů Celsia. Máme po zprávách a teď už na Evropě 2 pokračuje Ondra s Petrem.
0: Ano, i po 5. hodině je tady s vámi naše dvojce Ondra a Petr.
4: Jdeme dál, sváteční pondělí, tak díky, že posloucháte, díky, že jste na vlně.
3: Evropa 2.

0: 17 hodin a téměř 11 minut posloucháte pondělní Evropu 2.
1: Nejsou náhody, pod námi Coldplay a Paradise a poslouchej ho, Ráj. Píše Tomáš, ahoj, jedeme s přítelkyní Míšou na Moravu, posloucháme vás. Puste nám nějaký pecka song na cestu. Tomáš a Míša.
0: Hele. Jakože Morava rovná se Ráj.
1: No jasně, tak jsem to myslel. To je viď.
0: To je krásný.
1: Tak šťastnou cestu, užívejte prázdniny, svátek, Moravu a za chvilku zajímavý téma, a to sice líbání. No. Kdo se s kým nejvíc líbá?
0: Holky s klukama. Nebo kluci s klukama?
1: To si myslíš, ale není to tak.

0: 17.17, přesný čas na Evropě 2.
1: Naším tématem bude láska a líbání. Kdo se s kým nejvíc líbá?
0: To je skoro jak rubrika ve starém časopise v Bravíčku. Láska, sex
1: a něžnosti.
0: A něžnosti.
1: Aha. Něžnosti. Co jsi myslel, že tam bylo?
0: Trápení.
1: Jo, možná jo. Láska, sex a trápení. Něžnosti. Láska, sex, něžnosti.
0: Nechme něžnosti, je to takové jako jemnější. No, není to náhoda teda mimochodem, protože dneska 6. července je Světový den polibku.
1: Fakt?
0: A ty přinášíš statistiku, kdo se nejvíc líbá.
1: Jo, tak člověk by řekl, že asi nejvíc těch polibků bude mezi partnery. Muž, žena, nebo to je jedno, prostě mezi partnery.
0: No, manželé třeba.
1: Manželé, no. Partneři obecně. Není to pravda, nebo takhle, je to pravda, ale existuje jistá skupina, kde to pravda není. A tou skupinou jsou pejskaři.
0: Protože si dáváte polibky s pejskem.
1: Jo, 52, těsně nad polovinou, 52% pejskařů a pejskařek se přiznalo k tomu, že víc pusinkuje a víc se líbá se svým pejskem, než s partnerem lomeno partnerkou.
0: Aha. A s těma pejskama to jsou pořádný polibky.
1: No.
0: Oni tím jazykem nešetří.
1: To je pravda. Zároveň tam teda jasně říkají, že jakmile se mazlíš s tím pejskem, takže tě to uklidňuje, že to fakt snižuje hladinu kortizolu, toho stresového hormonu v těle, a že každá líbačka, mazlení se s pejskem je vesměs zdraví prospěšná.
0: A líbačka a mazlička s manželkou není zdraví prospěšné?
1: O tom se tam nic nepíše.
0: Radši.

0: užívej si Evropu 2 až do večera.
1: Myslím, že mě sám mluvit.
2: Jo, já taky děkuji, že jste to zvedli.
0: Songy na psání.
3: Co ti můžem zahrát?
1: Cože?
3: A pro koho to bude?
1: Cože?
0: Nebo legendární song za trest.
1: Já jsem teda nemocný a v pátek jsem hodil v tramvaj šavle.
0: Super. Večer na Maximum s Petrem a Ondrou.
4: Podívej, co to dělá s náma dvěma.
5: Pojď sem, ty draku.
0: Pondělí, úterý, středa, pátek, 6 až 8 večer na Evropě 2.
4: Tohle je možný jenom tady.
6: Ačka jsou i v létě plná výhod a benefitů. Vyberte si z 19 000 vozů s garantovanou letní slevou až 100 000 korun a s možností výměny až do 60 dnů. Nyní ještě dostupněji díky výhodnému financování na míru. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
7: Ahoj, tady Cenfluencer. Teď nemůžu mluvit, protože procházím tisíce produktů za ty nejnižší ceny na Allegro. Podrobnosti najdeš na allegro.cz v sekci Záruka nejnižší ceny. Užívej si víc za méně. Allegro.
8: Neomezený tarif už od 489 korun měsíčně? Tuhle letní specialitu teď můžete mít v Gigakombu od Vodafonu. Navolte si výhodné menu přesně podle vaší chuti. Zastavte se pro neomezený tarif v Gigakombu v naší prodejně nebo na Vodafone.cz. Vodafone.
9: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou pečení bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Bílé hrozny stolní bez semene 500 gramů za 34,90. A velkopopovického kozla v multipeku 6x půl litru za 99,90. Vím, to se vyplatí.
10: Náš výkup je teď totální hardcore.
11: V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
0: Ranní kapučo, odpolední espresso, kokosový laté na cestu. Na Evropě 2 pro vás máme kávu zdarma na celý rok. Je tady letní soutěž s čerpacími stanicemi MOL. Zahrajte si na Evropě 2 opalivové karty a kafe na rok zdarma. Soutěžíme celé prázdniny, šancí bude víc než dost. Poznejte se s MOLkou ještě blíž a tankujte prémiová paliva a kafe z Fresh Corneru, co se do vás vejde. Letní soutěž s MOLkou. Celý prázdniny na Evropě 2.
12: Vychází červencová Moje psychologie. Matěj Rupert. Do politiky by měli jít ti nejlepší z nás. Práci budete mít rádi, jen když jste v pohodě, říkával už Baťa. Paradoxy dovolené. Proč šetřiví lidé najednou utrácejí? Navíc k předplatnému zdarma venkovní set nábytku. Moje psychologie právě v prodeji.
0: Zpátky k muzice.
13: Evropa 2.

Prázdninová soutěž s čerpacími stanicemi MOL jede na plný pecky. Chytej si v éteru Evropy 2 tankovací karty a kafe na rok zdarma. Jeden celý rok pohody na molce s kafem zadara. Celý prázdniny na Evropě 2.

0: Půl šesté, 2 minuty, posloucháte odpolední maximum muziky na Evropě 2, Weekend anebo Damiano David za chvilku.
1: Teďka tady čtu na internetu další aktuální informaci o tom, že ukrajinské drony zasáhly obří rafinérii v sibirském Omsku. A ono to má zajímavý dopad, tady ty ataky Ukrajiny na ropu v Rusku.
0: To jsi mě teda překvapil, že vytahujeme takové téma, dobře.
1: No, protože v Rusku kvůli prohlubujícímu se nedostatku pohonných hmot prudce roste zájem o koně a jízdní kola. Představ si to, protože nemají čím jezdit.
0: No, jasně.
1: Tak zejména na venkově jdou hodně teďka na dračku koně. A třeba prodej jízdních kol se během června zvýšil o 131% v Rusku. 131%. Všichni jezdí na kole nebo na koních. Ono ve své podstatě, jestli máš ty koně pod kapotou nebo pod nohama, to už je trošku.
0: No počkej, no počkej, to je secakra rozdíl. To, hele, já ti to připomenu, až někdy pojedeme na kole do kopce. Jaký je to rozdíl mít koně pod kapotou?
1: Do kole, na kole jo, ale na tom koni, tu se taky jenom vezeš. Tak jsem to myslel, víš?
0: Jo, takhle, no.
1: Kůň pod kapotou nebo pod nohama.
0: Jo, to je pravda.
1: Navíc, co se říká, na svět je nejhezčí pohled ze hřbetu koně. Takže vlastně dobrý.
0: Ti se maj. No. Evropa 2. Tvoje léto na maximum. Evropa 2. Evropa 2. 88.2 a 105.5 FM. Evropa 2. Ask for money and get advice. Ask for advice. Get money twice. I'm from the dirty, but that Chico nice. Y'all call it a moment. I call it life.

0: 6:45, 2 minuty posloucháte odpolední, no skoro už podvečerní maximum muziky.
1: David Beckham, Sir David Beckham, už je ve fotbalovém důchodu, už nějaký ten rok nehraje, ale když je teďka to mistrovství světa, tak se rozhodl, že k tomu důchodu si dá takovou brigádu a objeví se v nějaké reklamě, aby si přivydělal.
0: No jasně.
1: Je ten šampionát, tak pořád jako ho chtějí. Takže David Beckham se během mistrovství světa objevil v reklamách pro Pepsi, McDonald's, Lay's, Stella Artois, Verizon, Adidas, Home Depot a Bank of America.
0: No.
1: A za všechny tyto reklamy si vydělal zhruba 22 milionů eur.
0: Jo, počkej, tam je jako zhruba cena, kolik dostal?
1: Ano. Jenom připomenu, 22 milionů eur v přepočtu zhruba 530 milionů korun. 500 000 000 korun za reklamy.
0: Je kluk se umí otáčet, víš, David Beckham.
1: Brigáda k důchodu, myslím si dobrá.
0: Slušná letní brigáda. Evropa 2. Evropa 2. Ondra Urban a Petr Hříbal.
2: Evropa 2. Evropa 2. 88,2 a 105,5 FM.
3: Ahoj, jsem Martin, mechanik z Carglassu. Jedna věc mě na mojí práci opravdu baví. Každý rok u nás vyměníme desítky tisíc autoskel, lidé se vrací a jsou spokojení, protože děláme jen skla a to se pozná. Je to snadné, stačí jen zajít na carglass.cz.
4: Carglass opraví, Carglass vymění.
2: Už máš přečtený nejnovější drby. Tak šup na Evropa2.cz. Je jich tam fakt dost.

0: maximum muziky. Evropa 2.
1: Let's go. Sounds good. Real good.

0: Minuta a půl po 18. hodině aktuální čas a na Evropě 2 má Katka Podravská poslední zprávy.
1: Krásný podvečer. Tropická vedra poškodila frekventovanou cyklostezku mezi Zlínem a Lůžkovicemi. Betonové desky se vlivem vysokých teplot rozpínaly, zapřely se do sebe a místy se zvedly až do výšky více než 40 cm. Město nebezpečné místo provizorně ohradilo. Někteří cyklisté tudy ale dál projíždějí a betonovou překážku využívají dokonce jako skokánek. Radnice zatím neví, kdy bude cyklostezka opravena ani kolik budou stát práce. Píšou o tom Novinky.cz. Evropská unie vysílá 4 hasící letouny na pomoc s rozsáhlým požárem na jihu Francie. Oheň už zasáhl zhruba 4,5 tisíce hektarů, tedy více než 4násobnou plochu oproti požáru v Českém Švýcarsku v roce 2022 a úřady evakuují kolem 10 tisíc lidí. Kvůli rychle se šířícím plamenům se část cyklistické Tour de France uskuteční bez diváků. Teď už slovo předáváme Zuzce.
2: Plzeň zvýší od září počet městských strážníků o 15, bude jich mít tedy 287. Celkový stav zaměstnanců městské policie Plzeň se tak zvedne na 348. Město posílí letošní peníze na platy a odvody strážníků o 5% na 297 milionů korun. Cílem je zvýšit bezpečnost ve městě. Zuzka Kozáková, Evropa 2.
1: Tenistka Karolína Muchová bude mít zítra šanci postoupit do premiérového semifinále Wimbledonu. Turnajová desítka se na londýnské trávě v All England Clubu utká s Naomi Osakaovou, Japonkou postavenou o 4 příčky níž.
3: Evropa 2, kde to stojí?
1: S možným časem navíc počítejte na D1 mezi kilometry 311 a 320 ve směru na Ostravu. Je tady zúžení, pracují tady silničáři. Opatrně taky na D10 na 8. kilometru ve směru na Turnov, i tady se pracuje.
3: Evropa 2, jak je venku?
1: Zítra čekáme oblačno až zataženo, ráno v severovýchodní polovině území místy s přeháňkami anebo občasným deštěm. Během dne pak budou srážky ustávat. Nejvyšší zítřejší teploty vyšplhají na 23 až 28 stupňů Celsia. Tolik dnešní poslední zprávy a teď už na Evropě 2 pokračuje Ondra s Petrem.
4: A jak Katka řekla, tak se taky stane.
0: Ano, tady jsme doma, Večer na Maximum startuje, jsme rádi, že ladíte.
4: Jdeme na to.
3: Evropa 2.

0: Posloucháte Evropu 2. Je 6.7. 6.7. Teď je stejný čas jako datum. 6 hodin, 7 minut, 6.7.
1: Hezký, já mám rád tyhle ty schody, numerologický.
0: Jo, jo, je to magické.
1: Doufám, že nám to přinese nějaké magické štěstí a že se nám bude hezky vysílat, vám hezky poslouchat. Zkrátka, je to tady, večer na maximum, pondělí, svátek, stejně jsme tady.
0: Je to tak, svátek, nesvátek a my budeme rádi, když i vy budete s námi. Tentokrát už můžeme i pokecat na telefonním čísle 257 408 888. Až do 8 hrajeme na přání.
1: A k tomu, tak jak jste zvyklí, ve 6:45 song za trest. Dneska bych třeba věděl, komu zahrát song za trest.
0: K tomu se ještě určitě dostaneme. Co je ale jinak oproti běžnému večeru na maximum, tak to je fakt, že Petr Švancara je na dovolené.
1: Jo.
0: Tento týden rubrika Žádný švanci nebude.
1: No,
0: prostě... Hurá!
1: Hurá!
0: Hurá!
2: 18 až 20.

0: Posloucháte Evropu 2, pondělní večer na Maximum.
1: Mám tady teď vědeckou věc, to by strašně bavilo Švanciho. Vědci aktuálně naměřili nejmenší jednotku času, kterou my jako lidstvo dokážeme změřit. A je to zeptosekunda.
0: Aha.
1: Zeptosekunda je fakt nepředstavitelně krátký časový mžik. To je... vlastně nevím, k čemu to přirovnat.
0: Já znám milisekundu.
1: No tak milisekunda, to je...
0: dlouhý.
1: X miliardkrát víc, protože zeptosekunda je 20 nul, desetiná čárka a potom teprve jednička. To je zeptosekunda. Je to vlastně doba, která trvá jedinému fotonu, když prochází molekulou vodíku.
0: Jasně?
1: Jasně, nevíme.
0: Pardon, pane učiteli, k čemu to je? K čemu je ta zeptosekunda?
1: No tak tady evidentně, kdyby si měl rád vodík a má molekuly a fotony, jo, tak z toho bys byl úplně odvařený. No, zeptosekunda.
0: Pecka.
1: Víš, ale třeba, když doma budete probírat, já nevím, tyjo.
0: No.
1: No, tak s vámi to řekni ty. Když budete probírat, ty jsi tak tomu posadil, předehru. A manželka řekne, to bylo nějaký krátký, ne? A ty řekneš, no tak to teda nebylo. Třeba molekule fotonu, ne, fotonu trvá projít molekulou vodíku mnohem kratší dobu.
0: Kámo, já už tady sedím skoro 4 hodiny, tohle je na mě moc složitý, já už jsem unavený. Ale chci ti říct jinak, jak vznikl ten název, když se tě manželka zeptá na něco, třeba kdo byla ta blondýna,
1: jo,
0: zeptá se tě, tak ty máš jenom zeptosekundu na to, abys odpověděl.
1: Jo, to je ono. Jo.

0: Trvalo to jenom pár miliard zeptosekund a je to tady první píseň na přání 6. července na Evropě 2.
1: 257-400-888, telefon můžete vytáčet a jestli se nepletu, je to první písnička na přání v měsíci červenci.
0: No jo.
1: Protože díky vysílání Beats for Love jsme minulý týden skoro nevysílali.
0: Jsme nebyli, takže kdo bude první v červenci? Haló?
2: Ahoj, tady Tonda.
0: Ahoj Tondo, vítáme tě.
1: Ty jsi první červenčenáček, tak se ti můžeme zahrát.
2: Jestli máte od Imagine Dragons demo.
1: Máme.
0: Já nevím, jestli Imagine Dragons nehráli nedávno, ale podívám se.
1: Já myslím, že to zvládnem. Pro koho by to bylo?
2: Asi pro moji rodinu a pro moji přítelkyni.
1: Dobře. A asi i pro tebe, asi máš rád Imaginy.
2: Jo.
1: OK.
0: Jak jste trávili svátek?
2: Pracovně.
1: Ty taky pracuješ dneska, co děláš?
2: No, vozím močku.
1: Močku?
0: Vozím močku, jsi to řekl tak veselé.
1: Takže jako děláš v zemědělství?
2: Jo.
1: Jo. No.
0: Že, čemu je dobrá močka?
1: To je jako hnojivo, ne?
0: No.
2: Jo.
0: Jo, hnojí se tím.
2: Jo.
0: No, tak to je strašně důležitý. Díky za tvoji práci, měj se hezky, hrajeme Imaginy.
1: Ahoj.
0: Čau.

0: 20 minut po 18. posloucháte Večer na Maximum na Evropě 2.
1: Dneska je 6. července. Ano, připomínáme si upálení mistra Jana Husa, ale zároveň dneska, v roce 2026, tady máme významný den, významné jubileum.
0: Protože... Milník.
1: No, milník, ale jo. Kulaté narozeniny slaví významná česká osobnost kulturního světa. Zpěvák, herec, komik, možná by se dalo říct.
0: Zpěvák, herec, komik.
1: Netušíš?
0: Ještě pořád jich je hodně.
1: Jak ti mám napovědět ještě?
0: V čem hrál?
1: Jedna ruka netleská.
0: Macháček.
1: Jirka Macháček.
0: Jo.
1: 60 let.
0: No tak. Jirka za to umí vzít. Teď to... jsem četl nějaký článek, že ve Varech slavil.
1: No aby ne, když má dneska 60, tak myslím si, že Vary se dneska budou otřásat v základech. No a samozřejmě nabízelo by se, že si zahrajeme něco od Jirky Macháčka, neboli od kapely MIG 21.
0: Je to bychom mohli zahrát. Když ti vítr napne plachty.
1: Jo?
0: No, to mi přijde docela hezký.
1: Já jsem právě nevěděl, co zahrajem, takže nechám klidně výběr na tobě.
0: MIG.
1: A přijde ti to tematicky k těm narozeninám, nebo?
0: No, a nebo ještě kalhotky si sundej.
1: No právě. To je možná jako příhodnější trošku. Posíláme to do Varu Jirkovi a jeho faninkám, které se s ním dneska setkají.
0: Tak tohle je vlastně scénář dnešního večera. Déšť proťal ples.

0: Jirkovi Macháčkovi přejeme jenom to nejlepší. Dneska má šedé. Víme, že je ve Varech, tak dneska to asi bude velký mejdan.
1: No a o tady těch umělcích se vlastně často neví, co mají vystudováno. Tušíš, co vystudoval Jirka Macháček?
0: No, to teda nevím.
1: Má teda vysokou školu, je to student.
0: A jakože má třeba herectví, damu, jamu,
1: ne,
0: famu?
1: Ne, úplně mimo obor. Univerzita Karlova.
0: Kice.
1: A?
0: Jaka... filozofii?
1: Ne. Právnickou fakultu.
0: On je právník, jo?
1: Jirka Macháček je pan právník.
0: Ale to je dobrý, vlastně jemu i jako kapela se to celkem hodí. Ve své době, nevím jestli pořád, ale ve své době se říkalo, že jakmile na hotelu bydlí MiG 21, tak ten hotel vezme za svý. Tak dobrý, že se z toho rovnou i vyseká vždycky, když to s tím někdo řeší.
2: Večer na maximum. Ondra Urban a Petr Hříbal. Evropa 2. K tomu, abyste měli husí kůži, nepotřebujete obraz. Rádio úplně stačí.
3: Já, ty vole, já, tam bude víc radost. Já vás miluju vás.
4: Ale víš co?
3: Díky vás, chlapi, takovou radost jste mi udělali. Děkuju, hrozně moc děkuju.
4: Ani nepoděkuje.
3: Ani nepoděkuje a už neotravuju.
4: Ahoj.
3: Ahoj.
2: Evropa 2. Tvoj.

0: Přesně o 6:30 posloucháte Evropu 2.
1: Tohle byla jedna z našich novinek, Repeat It, Martin Garrix a Ed Sheeran. A teď jsem na Instagramu viděl video, jak tahle ta dvojka vtrhla na svatbu a jako překvápko tam zahráli novou manželu.
0: No vtrhla, byli pozváni bratrem nevěsty.
1: No tak jakože na tajňačku, no. Překvápko, hezký.
0: No tak velkolepý.
1: Víš, to je super, prostě přijde Garrix a Sheeran, nazdar.
0: Tak to ti člověče povyprávím, moje manželka měla v pátek oslavu taky narozenin. Není to svatba, ale byla to vlastně taková malá svatba, protože máš tam rodinu, kamarády.
1: Navíc to bylo jubileum, volali jsme, přáli jsme, to byla velká sláva.
0: A já jsem jí na tu oslavu taky domluvil hvězdného hosta.
1: Nekecej, počkej, to si nic neříkal.
0: Nebyl to Martin Garrix, ani Ed Sheeran, byl to...
1: No.
0: Pokáč.
1: Ne.
0: Normálně přišel Pokáč, zahrál tam písničky, pogratuloval jí, poseděl s náma, dal si krkovičku...
1: Kecáš.
0: No fakt, byl tam Pokáč. Já jsem mu psal a on zrovna jel okolo, tak to jako vyšlo dobře, že to měl po cestě a zahrál nám na narozeninové oslavě.
1: No a tak to ale lidi čuměli, ne? Nebo počkej, jak to jako dal dohromady?
0: To bylo halo, to bylo v rámci hotelu, kde normálně byli hosté jako veřejnost, no tak bylo tam pozdvížení trošku, kdy přijel Pokáč.
1: A připravoval si třeba rodinu na to, že bude Pokáč? Já si třeba umím představit, že se může stát, že třeba někoho pozveš, nějakýho interpreta, a teď ty lidi nebudou znát ty jeho písničky. Což u Pokáče je hodně nepravděpodobný, no ale dejme tomu, tak máš malinký holčičky.
0: Ano.
1: A jedete doma Pokáče, nebo?
0: 3 dny před oslavou jsem to intenzivně pouštěl, furt dokola, ty jeho písničky, aby se to rychle naučili, aby věděli. Protože ona, ta domluva s Pokáčem, byla vlastně trošku na poslední chvíli, jo? Furt nebylo jisté, jestli to vyjde. A v momentě, kdy už jsem věděl, že přijede, no tak jsem začal hudební výchovu u nás doma.
1: Ty jo, tak to je dobrý. Takže vy jste třeba jeli na tu oslavu na Vysočinu.
0: Ano, ano.
1: A už v autě si jako nenápadně ladil Pokáče.
0: Hrála Kočka třeba a podobné písničky, no. No a dobrý je, že na té oslavě bylo celkově asi 12 dětí a všechny děti toho Pokáče znali.
1: To je, tak pojďme dát Pokáče.
0: No dáme ho.
1: Tak tady je Kočka, Poky je teda formát.
0: Je byl dobrý. Fakt tam vlastně naběhl a taky to tak trošku narušil tu oslavu, ale příjemně to narušil.
1: Jo, jo, bylo chápu, to super. To se mi představit.
2: Jednou mi drahá říká, miláčku, já chci kočku, já na to, že chci spíš psa. A jeli jsme pro kočku v útulku v Měcholupech. Mají dobrý výběr, zdá se, kočky jsou zcela zdarma, jen kočková.

mám nejspíš kočku s erorem. Prvních pár dnů soužití vše vypadá nevinně, koťátko v náručí spí a pak skadí půlku kuchyně. Prostě nic, co nečekáš, když útulek zaručí, že kočička se po pár týdnech

za noc nejmíň pětkrát jí okno otevřít dů. Pak v práci šéf se zeptá, proč vždy tak ospalý přijdu, že občas hrdě nám tmou, donese zakouslou myš, poznáš až ráno, když se z torzem

0: mám nejspíš kočku s erorem.
1: Mistr Pokorný Pokáč hrál u nás na Evropě 2 proto, že byl součástí oslavy Ondrovy ženy.
2: Je to tak. Bylo to příjemné.
1: To hezký, ale to si teda nasadil laťku hodně vysoko, trošku jako bič na sebe. Vem si, že do budoucna bude čekat třeba další hudební překvapení.
2: No to budou další kulatiny až za 10 let a to se uvidí, co bude, že jo.
1: Coldplay.
2: Jo, to ne. Já nevím, kdo by mohl být za 10 let in.
1: Tak Pokáč bude pořád in.
2: Myslíš?
1: Vlastně.
2: Kellyn možná.
1: Jestli chceš, naučím se něco na kytaru, můžu přijet.
2: To je nápad.
1: Já normálně bych ti zaplatil, kdybys mě pozval jako hudebního hosta. Na narozeniny tvojí ženy.
2: Odškodné. Jo.
1: Blbý by bylo, že to budou poslední narozeniny, které spolu slavíte. Jestli pozveš mě jako hudebního hosta, tak to je...

0: Večer na Maximum na Evropě 2 a protože bude 6:45, tak už chystáme song za trest.
1: Naštval vás někdo, ať už dneska, nebo během víkendu, nebo vlastně i během konce minulého týdne, protože pár dní jsme nevysílali.
0: Pane Ondro, mám.
1: Ty si chceš postěžovat?
0: Vlastně mě to štve, už se z toho pomalinku dostávám, ale nový auto zaparkuješ a vždycky se říká, že ten první škrábanec bolí nejvíc. Zaparkoval jsem vlevo dost místa, vpravo dost místa, někdo zaparkoval vedle mě, když jsem u toho auta ale nebyl, met a otevřel do mě dveře.
1: Máš to škráble.
0: Tyve, no. Jako dost.
1: No.
0: Jako dost.
1: To by si zasloužilo song za trest, teda.
0: Já si myslím.
1: Tak jestli máte něco podobného, berte telefon, vytáčejte 257-400-888 a objednejte někomu song za trest Evropy 2. Evropa 2. Večer na Max.

0: za trest.
1: Evropa 2 večer na maximum, je tady song za trest.
2: Kdo bude trestat 6. července? Haló?
3: Ahoj, bude trestat Tomík.
1: Ahoj Tomíku, tak pro koho chceš song za trest?
3: Prosím tě, vzhledem k tomu, že jsme dohledali i viníka, tak pro paní Markétu.
2: Co se stalo?
1: Co provedla?
3: No, to samý, co tobě. Po 5 letech jsem si vydupal nové služební auto. Hmm. Tak jedu nakoupit chytku u manželce, vrátím se a nestačil jsem se zírat. Paní otevřela dveře takovou silou, že moje dveře byly prváčklý, prasklý lak. Paní ještě, když jsem šel na kameru, paní se tam snažila ještě rozlišťovat, zjistila, že to nejde. A sedla do auta a odjela. Ještě byla tak hloupá, že se nechala točit na kamery. A může být ráda, že jsem tam nebyl, protože jsem zjistil, že čeština má opravdu bohatý slov. Opravdu bohatý.
2: Čekaj, a ty jsi měl natočenou jakože kamerou z auta? Některý auta to umí?
3: Za první kamerou, některý auta to umí, třeba ty nový, kupodivu z Číny, který jsem si vydupal. A ještě byla na parkovišti před Českou, kde jsou bohužel kamery pro ní.
2: Jo, jo.
3: Takže už se na ní moc těšíme, ne? I s policajtama, aby to vysvětlila. Proč odjela? Protože bohužel, když jsem to nahlásil ve firmě, tak chci paní poděkovat. A hádej paní, co jsem dostal zpátky, tu starou plečku. Takže ti moc děkuju.
1: Starý auto nějaký asi, že jo?
3: No starou Fabii, ty vago, hrozný.
1: No ale že ti promáčkla dveře, tak to byla asi šlupka opravdu.
2: No ale já to mám taky.
3: No paní to teda vzala šupem, jo, a normálně ještě přijde a leští to.
1: Zkusila to, no.
2: Ale to je polehčující okolnost, ne, že to chtěla vyleštit.
3: Polehčující okolnost byla, kdyby aspoň dala telefonní číslo za to.
1: To jo.
3: No. Za stěrače nebo něco, jo, nebo jo, ani zase... nenakoupila potvora jedna.
2: Jo, počkej, zdrala tak rychle, že radši nešla nakoupit.
3: Vůbec nenakoupila, se do auta odjela.
1: No, takové škrábnutí, to je nepříjemná věc. Tak my ti dáváme prostor, aby
3: není
1: si...
3: Není škrábnutí.
2: To je nový dveře.
3: A my ti dáváme, dveře, ano, podle pojišťováka, ano.
1: My ti dáváme prostor, abys to přes éter Evropy 2 ještě jí něco vzkázal, nějak to vyřešil.
3: Tak paní Markéto, tady máte vzkaz ode mě a od policie. Těšte se, máme vaši SPZ-ku, máme váš, chtěl jsem říct ksicht, ale máme váš obličej. A jak se říká, krásná není všechno, mladá paní, jo? Takže se těšte, hned zítra si vás vyhledáme, víme i bydliště, víme, jak se jmenujete, paní Markéto, nebo říká příjmení, a těšte se. Jo, máte tam Škodu za, a teď poslouchejte dobře, 48 500. Takže vzhledem k tomu, že jste ještě ujela, tak to máte jako trestný čin, takže se těšte. A já vám děkuju za skvělý to,
2: ano?
3: Že teď zatím jezdím zase v té staré plečce. Děkuju.
1: Děkujem.
2: No, hustý.
1: My taky děkujeme, Tomíku. Tematicky písnička Škrábnutí, o kterém svět neví.
2: Tady je Karel Černoch, song za trest Evropy 2.

0: Jo, dneska tematický song za trest. Karel Černoch.
1: Škrábnutí.
0: Škrábnutí.
2: Škrábnutí. Doteďka jsem naštvaný, že se mi to stalo. Že mi někdo odřel dveře, no. Promáčk a zdrhnul. Asi stejně jako náš posluchač, samozřejmě je to nepříjemný. Do téhletý chvíle, dokud jsme nezahráli tuhletu písničku, ta mi udělala dobře a vlastně nebýt toho, tak ji neznám.
0: Vlastně je to jenom škrábnutí.
2: Jenom škrábnutí.
0: Tak to byl song za trest na Evropě 2.
3: Večer na maximum. Ondra Urban a Petr Hříbal. Evropa 2. Evropa 2. 88

0: I po 19. hodině ladíte Evropu 2. Díky za to, že jste s námi.
1: Mám tady příběh z Maďarska, kde probíhala vlastně taková jako kulturně předváděcí akce a byli tam humanoidi, roboti.
0: Ano.
1: No a ten jeden robot byl vyváděn ochrankou. Nějak se tam jakože při té přehlídce porouchal. Tak ho čapla ochranka a vyváděli ho. No a celý to zabírala kamera. Oni ho spíš než vyváděli, vlastně jako podpírali, aby tam někde nespadl a nerozbil se. Protože softwarově nějak nefungoval.
0: Nefungoval.
1: No ale ve chvíli, kdy vlastně odešli z toho hlavního sálu a už procházeli takovou chodbou ven, se ten humanoid vzpamatoval a začal s tou ochrankou fajtovat.
0: Jakože fakt...
1: No počkej.
0: Pěsti.
1: Představ si, že ho vyváděli. Já jsem si za začátku myslel, že to je nějaký AI video, nebo že to je narafičený, ale tam píšou, že se to reálně stalo. On vlastně byl takhle jako svěšenou hlavou, tak jako bezvládný tělo. Najednou se zpamatoval, postavil se do bojového módu, ale pointa je v tom, že on tu ochranku srovnal.
0: On je zmydlil?
1: Jo, on je normálně zmydlil.
0: No ty.
1: Tomu jednomu borci dal fakt takovou otočku, že Chuck Norris by jenom čuměl.
0: No to není moc dobrá zpráva, to nechcem, aby nás ti roboti zmlátili, ne?
1: Hele, když jsem to viděl, tak já mu strašně fandil.
0: No super.
1: Strašně jsem mu fandil. Každopádně jo, je to tady prostě.
0: A ještě zmlátí, tak to bude super.
1: Je to tady, no.
2: Večer na maximum.

0: 7-7, to je přesný čas na Evropě 2.
1: A teď dejte vědět na 257-400-888, brnkněte do večera na maximum.
0: Dejte vědět, co vám můžeme zahrát, protože i mezi 19. a 20. vám rádi hudební přání splníme.
1: Vážíme si toho, že i ve svátek posloucháte, to jsme rádi. A kdo je tam?
2: Halo, halo.
1: Halo, halo.
0: Tady Evropa 2, kdo tam?
2: Ahoj, tady Martin.
0: Čau Martine, můžeme ti něco zahrát, co to bude?
2: Tak něco pro manželku, ať má lepší náladu.
0: Něco pro manželku,
2: to je dobrý. Voci mi třeba.
1: To tady hledáme.
0: Mrknem na to. A ještě nějaký vzkaz manželce?
2: Ať se jí daří a je veselější.
0: To je hezký vzkaz, takový upřímný. A jak se trávili dnešní svátek, mi ještě řekni.
2: Dneska jsme grilovali.
0: No tak, to je nádhera. Co bylo na grilu, jenom ať máme inspiraci?
2: Slaninka domácí, vypečená pěkně, puštíčky, bílé klobásky,
0: teda vy umíte
2: marshmallowny měli děti.
0: Teda vy umíte žít, OK.
2: No a byla buchta z domácích těch, z nazbíraných borůvek v lese.
0: Wow.
2: No. Takže teda jsme si to učili.
1: Sbírat bych to nechtěl, jíst bych to chtěl strašlivě.
0: Tak je tady,
2: to měli i my, naštěstí.
0: Je tady Sima, Ben Kristovou, Ego, hezky dohromady pro tvoji ženu. Měj se krásně, ahoj.
2: Tak si mějte se, ahoj.
1: Čau. Večer na maximum.

0: Zdravíme na benzínky, zdravíme ke grilovačkám, zdravíme do práce, domů, všude tam, kde posloucháte Večer na Maximum na Evropě 2.
1: I tam, kde už se těšíte na dnešní večerní fotbálek, protože dneska nás čekají majstrštyky. Souboj o Pyrenejský poloostrov. Portugalsko versus Španělsko.
0: No, panečku.
1: Jak to dopadne podle tebe, dobrý. Co myslíš?
0: Vlastně Španěli jsem ještě neviděl hrát, Portugalce několikrát. Já bych to tomu Ronaldovi fakt přál.
1: No, pokud by Portugalci dneska prohráli, tak Cristiano Ronaldo už dneska avizoval, že by to byl konec na mistrovství světa. Na dalším šampionátu, že už by se neobjevil, protože je až za 4 roky, že?
0: Jo.
1: Takže možná, že Cristiano Ronaldo dneska odehraje poslední zápas na mistrovství světa. Uvidíme. No a pak druhý zápas, Belgie USA, a tam to má nádech díky Donaldu Trumpovi.
0: No jo.
1: Zajímavý nádech.
0: No, vlastně se stalo to, co já jsem chytil, že jeden Američan s chodou okolností to byl nejlepší americký střelec.
1: Balogun.
0: Dostal červenou.
1: Ano.
0: To znamená, že je to stopka v tom dalším zápase a ten další zápas je ten dnešní.
1: Jo. Jenomže vedení FIFA tu červenou kartu přehodnotilo a místo zápasu jedno zápasové stopky mu dali nějakou podmínku na 1 rok. A může dneska hrát, no prostě úplně převrátili pravidla, úplně je otočili ty pravidla.
0: No, viděl jsem to všude, že FIFU teda strašlivě kritizujou.
1: A spekulovalo se, že za to trošku může i Donald Trump, že orodoval za americký tým a on to teď přiznal. Donald Trump říkal před chvilkou, viděl jsem ten zákrok a jako člověk, který miluje sport, říkám, že to nebyl faul. A říká, ano, požádal jsem FIFA, aby ten incident přezkoumala. Já ti chci říct, že jsem ten zákrok viděl. On přišlápl kotník tomu hráči Bosny a Hercegoviny. Jasná červená, úplně v pořádku, podle mě teda.
0: No.
1: Ale řekl Trump, najednou to teda v pohodě. Víš co, my v České republice, když se hraje mistrovství, tak my jsme národ trenérů. Najednou jsou všichni trenéři a víme, jak to jako má být a tak dál. V Americe už jsou dál, to není národ trenérů, ale tam už mají dokonce svého vlastního šéfa FIFA.
0: Ty to posunuli.
1: Oni už to sami řídí.
0: Oni dělají všechno pro to, aby je nenávědět.

0: 19.19, další magický čas právě teď na Evropě 2.
1: Ty jsi tu magii ode mě úplně převzal. Já vždycky jsem říkal 19.19, magické číslo.
0: No, málo kdy se trefíme do takových.
1: Ne, to je moc hezký, já si toho moc vážím. Tak 257-400-888, to podle mě je taky ale magický číslo. Myslím si, že dovolat se na Evropu 2 pořád má svoji magickou auru.
0: Rozhodně. Můžete vybrat song do playlistu Evropy 2, tak jsem zvědavý, kdo toho využívá. Haló, tady Evropa 2, kdo tam?
2: Ahoj, tady je zase Tomík, čau.
0: Čau Tomíku, ty jsi měl song za trest, jestli si pamatuju.
2: Jo, já vás poslouchám teď, co jsem domů.
0: To je
1: Tomíku,
0: dobrý.
1: To by zase odřeli jiný auto, viď? I tu Fabii tvojí, jak jsi dostal novou.
2: Ne, Fabie jede po másle, akorát je v ní teplo, že nemá klimatizaci, to je celý.
0: No, a chceš teda zahrát něco i takhle za odměnu vlastně spíš?
2: Jo, určitě jo, určitě bych si nechal pro sebe a pro vás za to, že jste skvělý.
0: Děkujem, no a co máš rád, co ti můžem zahrát?
2: Hele, já bych si dal, jestli tam máte Eminema Mockingbirds, jestli by to bylo možné.
0: Já myslím, že jo, že to snad najdem. A pro koho bude Eminem?
2: Hele, tak to bude pro nás chlapi, pro nás tři. A zahrajeme to i teda pro tu paní Markétu, aby měla zítra hezký den.
0: Že se na ní těšíš?
2: No, já budu muset být hodně daleko, abych nebyl to moc... Abych nespustil tu svoji krásnou češtinu.
1: Hele, ale víš, co je,
2: bohatá.
1: Víš, co je teda hezký, že je to služební auto a ty to takhle moc řešíš. To se vždycky říká, že ne, že nejvíc terénní auto je služební. A ty to tak
2: jako
1: vůbec
2: to
1: nemáš?
2: Jo, ale já jsem se ho fakt vymodlil po těch 5 letech. Jo, opravdu jsem dřel, abych se dostal, kam jsem se dostal. A pak tohleto, zase máš tohleto, tak pak jako, je ti to líto, no.
1: Ne, to chápeme.
2: Je ti to líto, protože stačilo tam dát vizitku a bylo by všechno v pohodě, jo, nic jiného.
1: Chápeme, tak hraj Eminem, ať to dobře dopadne, ahoj.
2: Já vám kluci děkuju, hezký večer.
0: Tobě ahoj. Taky, čau. Večer na maximum.

0: Hezký pondělní večer přeje Evropa 2.
1: Mockingbird je Drost. Myslím, že si to pamatuju správně z Hunger Games. Mm-hmm. Tam se to hodně řešilo. Zůstaneme v říši zvířat. Tentokrát se budeme bavit o kocourkovi, který se ztratil nadlouho. Vem si manželský pár z Massachusetts a z ničeho nic začneš pátrat po kocourovi, protože se ptáš, kde je ten náš kocour?
2: Kde jsi? Celou noc.
1: Přesně, celou noc nic. Celý den nic. Kocour se ztratil na 30 hodin, to už je dlouho, to už si říkáš.
0: No ale kočky jsou toulaví.
1: No ale on se netoulal, on byl domácí, vykastrovaný, víš, jakože v klidu držel se doma.
0: Aha.
1: 30 hodin, tak už si říkáš, ježiš, co se mu stalo. No a oni shodou okolností rekonstruovali koupelnu.
0: Mm-hmm.
1: No.
0: A on byl za těma kachličkama zadělaný.
1: Ne, v podlaze.
0: V podlaze?
1: Oni ho zadělali do podlahy.
0: No vidíš.
1: No. Tak pak teda slyšeli mňoukání, odcvakali podlahu a
0: celý to museli rozbourat zase.
1: Ne, koukám tady na fotky, jenom vlastně relativně kousek u odpadu vylez a bylo to v pohodě.
0: Mm. Tomu se říká pohřbít zaživa.
1: To je hrozivý, ale hrozivý. Ale kocour teda je v pořádku, žádná psychická újma a už zase hezky přede na gauči.
0: No, na druhou stranu, jak lidi mají, jak se jmenuje topení v podlaze?
1: Podlahové topení.
0: Tak by mohli mít podlahové vrnění. Že by jim tam
1: vrnělo. Jenom chvilku, ale... Ondra Urban a Petr Hříbal. Evropa 2. Nastav uši hvězdám. Hello, we're the band Coldplay.

0: Večer na Maximum na Evropě 2, 7:30.
1: 257-400-888, telefonní číslo sem k nám do studia. Znovu máte možnost vybrat si nějakou písničku, na kterou máte chuť.
0: Tak dejte vědět, počkáme, v klidu nás vytočte a my se ptáme, halo, kdo je tam?
2: Tady David.
0: Čau, Davide.
2: Čau, kluci, ahoj.
1: Čau, jak se máš dneska? Byl jsi doma asi, že?
2: Jo, dneska jsem byl doma ten svátek, jak jde šichta, dobrý.
1: Jo, jo, my už to máme dlouhé, my jsme tady od 15, ale už se blížíme do finále. Děkujem za optání.
2: Vy tady od 15 hrajete na přání?
1: To ne.
0: Až normálně u nás.
1: Mezi 15 a 18 jsme lidi jenom bavili, jo, říkali jsme vtipy.
0: Ale to byly fóry.
1: A teď už hrajeme i na přání. Tak co ti můžeme zahrát?
2: Tak dáme Machine Gun Kelly Blackbeard.
1: Dobře, a chceš to někomu věnovat?
2: No, pro všechny, co mají rádi tu písničku a hlavně vám, no.
1: OK, děkujeme.
0: Jsi zlaťák, tak zase třeba kdyby si chtěl, tak dneska do 8 a zítra zase od 3, jo?
2: Jasně, budete od 3, jo, zase zítra.
0: Jo, ano, ano. Od 3.
1: Tak těšíme se.
2: To budu poslouchat, čau.
1: Čau. Evropa 2. Tohle

0: Večer na Maximum, posloucháte Evropu 2.
1: Jsou to zhruba dva týdny zpátky, kdy Venezuelu zasáhlo velmi silné zemětřesení, 7,5 stupně Richterovy škály, jedno z nejsilnějších, které kdy Venezuelu zasáhlo. Bohužel jsou tam tisíce mrtvých, ale vyplouvají na povrch i příběhy se šťastným koncem a jeden takový tady máme. V zemětřesení byla uvězněná, respektive v těch sutinách byla uvězněná i mladá dívka, jmenovala se Fabiana. A přežila to. 32 hodin byla v troskách a zvládla to. Ona tady popisuje i celou tu situaci. Když zemětřesení začalo, Fabiana vběhla do kuchyně bytu, který se nacházel v prvním patře domu, a držela se kuchyňské linky. Pak se na ní doslova zbortil svět. Říká, viděla jsem, jak se všechno klepe, padá a rozbíjí. Pak se rozestoupily zdi a objevily se obří trhliny. V ten moment jsem si jen pomyslela, že to nemůžu přežít a zemřu. Nicméně zvládla to, sice teďka říká, popisuje, jak ležela pod těma sutinama.
0: Jenom jediná věc k tomu příběhu, kolik je Fabiáně? Jestli se to tam dá vyčíst?
1: Nevím, jestli jsem to četl, ale tipnul bych 12 let plus minus.
0: Jo, takže je to mladá holčička.
1: No. A ona popisuje, že jedna noha byla ohnutá v bolestivé poloze, ale povedlo se mi pohnout se sutinami a tak jsem ji mohla narovnat. Sice jsem se přitom hodně poškrábala, ale, a to je na tom nejzajímavější na tom příběhu, našla jsem na dosah ruky láhev kečupu a nějaký strouhaný sýr. To mi pomohlo přežít a udržet se při vědomí. Takže kečup a strouhaný sýr byla cesta k přežití tady v tom neštěstí.
0: To je hustý.
2: Večer na Maximum.

0: Za chvilku 7:45, posloucháte Večer na Maximum na Evropě 2 a před námi Last Call.
1: Je to tak, zbývá nám čas už jenom na poslední telefonát. 257-400-888, číslo už dobře znáte a my čekáme, kdo bude poslední dneska.
0: Mě to teda překvapilo, že dneska, nebo asi záleží jak kde, ale že mi přišlo, že není počasí na grilovačku a dneska se hodně z grilovaček volalo. Tak co teď? Haló?
2: Dobrý den.
0: Dobrý den, kdo tam?
2: Pavlo.
0: Pavlo, z auta.
2: Ano.
1: No, my slyšíme, kvalita není úplně ideální, tak rychle, co k muzice?
2: Chtěla bych zahrát písničku pro svého přítele a je to jeho písnička, ale nevím, jestli ji najdete.
0: No zkus, jestli se jmenuje...
1: Takhle už jsi někdy slyšela na Evropě 2?
2: Ne.
1: No, tak to tady asi nebude.
0: To jedno, zkus to, řekni to.
2: Marty Johnson. Je na Spotify, na YouTube, všude jako je, ale nevím, jestli ho najdete takhle.
0: Ne, to nám nepomůže, člověče.
2: Tak nevím.
0: Ty neposloucháš nic jiného než Marty Johnsona?
2: Jo, to je jasný.
0: A on zase samozřejmě poslouchá jenom tebe, že to je jasný?
2: No, jasně.
1: Tak nemáte něco společného rádi?
2: Máme třeba Epidemii.
1: Epidemii?
0: Máte zajímavý záliby.
1: To už tady bylo, tak 3 roky zpátky, to už nechcem.
2: Ne, to ne, ale je to hezká skupina.
0: To taky ne. Tak ještě,
2: tak
0: ještě pojď zkus.
1: Jeleny máme. A nějaký vzkaz pro partnera?
2: Ne, jenom, že je nejlepší, to je všechno. Děkuji, on všechno ostatní ví.
1: Krásný vzkaz. Tak měj se hezky a čau.
2: Taky. Ahoj.
0: Děkuji. Ahoj.

0: Jeleni dobrnkávají svoji Magdalénu v rámci dnešního, tedy pondělního svátečního večera na Maximum Evropy 2.
1: Krásně nám to společně uteklo, i když jsme teda dneska měli extra prodlouženou jízdu už od 15 a budeme moc rádi, když si ji zítra společně dáte s námi.
0: No nejenom zítra, celý tento týden prostě naše dvojce vysílá od 15 do 20, výjima čtvrtek, tam končíme v 6.
1: Protože v 6 je...
0: Hit paráda.
1: Tak se mějte krásně, užívejte pondělní večer, zdravíme všude tam, kde se poslouchá Evropa 2, ať už jste v práci.
0: Doma.
1: Ať už jste v autě.
0: Na koni.
1: Grillujete.
0: Na koni, tam není rádio, ne?
1: Ne, na koni máš sluchátka.
0: Jo.
1: Mimochodem, co se týká sluchátek, chyt si tu novou módu?
0: Ne.
1: My pořád ještě asi jedeme bezdrátový sluchátka. Já to mám rád, bezdrátový sluchátka, ale mladí jedou zpátky dráty.
0: To je dobře.
1: Že to je cool prostě.
0: To je dobře.
1: No?
0: To je dobře.
1: Takže tak.
0: Tak ať už máte drát nebo bezdrát, jsme rádi, že posloucháte Evropu 2 a zítra se zase těšíme.
1: Ve 3, ahoj.
2: Večer na Maximum. Ondra Urban a Petr Hříbal. Evropa 2. Evropa 2. 88.2 a 105.5 FM. Evropa 2 Comedy Tour and DJ's Dance Night. Anne

0: Boys, Burian, Flux a Pomeje. Evropa 2 Comedy Tour and DJ's Dance Night. 24. července v Amfiteátru Loket.
1: Jaký krátký projev třeba.
0: Vstupenky na Ticketportal.

0: Petře, ty hovado, když neumíš pít, tak tam prostě nejezdí.
1: Na Evropě 2 nehrajeme jenom za odměnu. Na Evropě 2 to můžete večer i někomu pěkně vytmavit.
2: On se šera s kámošem na jedno a vrátil se půl čtvrtý, úplně zřízený, takže...
1: Jestli vás dneska někdo takhle namíchnul, zahrajte mu song za trest.
3: Dnešní song za trest bych chtěl zahrát sám pro sebe. Protože jsem takový idiot, že už po druhé za sebou jsem si zabouchl klíče v bytě.
1: Song za trest.
4: Marie, nedalo se to vůbec žrát, tohle nemůžu víc ani prasata. Takhle už opravdu ne.
1: Fackovacího panáka vyndáváme v pondělí, úterý, středu a pátek večer na Evropě 2.
5: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou pečení bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Bílé hrozny stolní bez semene 500 gramů za 34,90. A velkopopovického kozla v multipeku 6x půl litru za 99,90. Vím, to se vyplatí.
1: Zpátky k muzice.
6: Evropa 2.

0: Posluchač Evropy 2 nezná hranice.
1: Pro koho a proč song za trest?
2: Pro místní panamské protestanty, protože vám volám z Panamy.
1: Cože, si Panamy?
3: Odkud nám voláte?
4: Dobrý den, já volám ze Španělska, z Barcelona.
1: Hustý. Pozor, teďka nám někdo telefonuje ze strašně velký dálky. To vypadá, že to je z oběžný dráhy nebo z Marsu. Halo?
5: Halo, halo. To není z Marsu, to by jí dráhy.
6: Německa.
0: Frontčas bez uch. Evropa 2. Držíme ti flek po celý planetě.
7: Jalo!

Celoprázdninová soutěž s čerpacími stanicemi MOL jede na plný pecky. Chytej si v éteru Evropy 2 tankovací karty a kafe na rok zdarma. Jeden celý rok pohody na Molce s kafem zadara. Celý prázdniny na Evropě 2.

0: hosté na Evropě 2. Tak, jak je neznáte, ale opravdu neznáte.
1: Kdybyste náhodou nevěděli, tak na D2 porouchané vozidlo. Tedy očekávejte zdržení, nebuďte blázni a uklidněte se, páni, že prostě tam budete čekat.
2: Či krásné ráno, mám pro vás čerstvé zprávy Evropě 2.
3: Měl bych říct asi, že jsem Miraj, ne? Nebo ty jsi to uvedl, dobře.
2: Přečíst to podle mě dokážu.
4: Je tady počasí a Jaromír Jágr.
5: Počasí, budete se divit, ale došlo k velký změně. Plus 30 od zítra, takže nikdo nemusíte nikam jezdit k moři. Děkujeme vám.
6: Distributoři plynu v Česku dnes začnou testovat těsnost svých plynovodů. Do pátku bude proto intenzivnější zapáchat plyn.
4: Monika Bagárová, náš dnešní host, dobré ráno.
7: Tak jdeme na speciální zpívanou dopravu.
0: Evropa 2, kde to stojí?
8: Půl hodiny si postojíte na Pražském okruhu a než se rozjedete, tak já už tady nebudu.
7: To zprávy zpívané dopravní Vojta Dyk, tak snad nedostanete smyk. Evropa 2.
0: Nejsme normální rádio. Jsme Evropa 2.

0: Evropa 2. Maximum emocí každý den.
1: Evropa 2.
2: Ježiš, to jsem já, do prvná, ale ne.
3: Co? Halo, kdo?
1: Halo.
2: Jdem tam, ahoj.
3: Kecáš! Ne, kecáš!
1: Ty jsi ta Iveta, která chtěla toho Šírena.
3: Ne, ne.
2: Protože to je na infarkt.
3: Iveta!
4: Ty jsi dobrá!
3: Iveta!
0: Nejsme normální rádio.
2: Dobrý,
1: čím? To se nemožní.
0: Jsme Evropa 2.

0: maximum muziky. Evropa 2. Evropa 2.
1: Let's go. Sounds good. Real good.

Kdo si hraje, nezlobí. A když si hraješ s Evropou 2, dostaneš spoustu dárků, který nutně potřebuješ. Čekuj sekci soutěže na Evropa2.cz.

0: největší hvězdy našeho éteru. Jste vy. Nejste normální posluchači. Jste posluchači Evropy 2.
1: A můžu ještě něco říct?
2: No povídej.
1: To je nejlepší rádio na světě.
2: Adame.
0: Bez generace E2 by to nešlo.
3: Děkuju moc.
0: My děkujem a držíme ti flek. Evropa 2.

Celoprázdninová soutěž s čerpacími stanicemi MOL jede na plný pecky. Chytej si v éteru Evropy 2 tankovací karty a kafe na rok zdarma. Jeden celý rok pohody na MOLce s kafem zadara. Celý prázdniny na Evropě 2.

0: tomu, abyste měli husí kůži, nepotřebujete obraz. Rádio úplně stačí.
1: Já, ty vole, já. Tam bude víc radost. Já vás miluju vás.
2: Ale víš co?
1: Díky vás. Chlapi, takovou radost jste mi udělali. Děkuju, hrozně moc děkuju.
3: Ani nepoděkuje.
2: Ani nepoděkuje a už neotravuju.
1: Ahoj.
0: Evropa 2. Tvoje denní dávka emocí.

Hladím ti tělo, přijde mi to jako poprvý. Vzpomínáš na místo, který nám bylo osudný. Vidím tvý tváře teďka červený, když slyšíš tyhle slova, který jsou jen mý a tvý. A potom schovávat se do míst, kde jsme se poznávali, nechávali umíst. Koukali na město, který nám ještě střeží.

0: ago on a long cold night. I expect she'll never leave my mind. And I walk round broken, skeptical, hoping one day she'll return to my side.
1: Celoprázdninová soutěž s čerpacími stanicemi MOL jede na plný pecky. Chytej si v éteru Evropy 2 tankovací karty a kafe na rok zdarma. Jeden celý rok pohody na MOLce s kafem zadara. Celý prázdniny na Evropě 2.

0: Evropa 2. Maximum emocí každý den.
1: Evropa 2.
2: To jsem já,
1: ale
2: ne.
1: Co? Haló, kdo?
3: Haló.
2: Iveta, ahoj.
1: Kecáš! Ne! Kecáš! Ty jsi Iveta, která chtěla toho Šírena.
3: Ne.
1: Ne.
2: To je na infarkt.
1: Iveta!
3: Ty jsi dobrá!
1: Iveta!
0: Nejsme normální rádio.
2: Dobrá,
0: jsme Evropa 2.
4: Let's go. Sounds good. Real good.